Krokodýl. Hit za hitem.

Ministerstvo navrhlo odložení změny ve školním stravování, i to probereme na Vlně krokodýla. Ministerstvo školství navrhuje odložit povinné zavedení změn ve školním stravování o jeden rok. Školní jídelny by pak mohly vařit podle starých pravidel do konce srpna 2027. Vyplývá to z návrhu vyhlášky. Prodloužení přechodného období o rok déle ministerstva umožní školám plynule adaptovat jídelníčky a provozní procesy. Odložení změn ve školním stravování, které mají platit od letošního září, navrhoval dříve premiér Andrej Babiš. Tak jak to dopadne, uslyšíte u nás na Krokodýlu.

Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Menší pole mohou snížit počet hrabošů v krajině i škody na úrodě. A to by byla dobrá věc a právě na to koukneme u nás ve vysílání krokodýla. Redukce velikosti zemědělských ploch může podle vědců výrazně snížit počet hrabošů i v krajině, tím i zmenšit škody, které tito hlodavci způsobují zemědělcům. Menší plochy jsou totiž pro hraboše méně atraktivní. Pozitivní efekt takových ploch se projevuje v celé zemědělské krajině. Menší pole mohou snížit škody na úrodě i četnost zásahu, včetně použití jedu určený k hubení hrabošu, vyplývá to ze studie. Tak, uvidíme, jestli to pomůže. Doufám, že ano. Teď už jdeme za dalšími hity. Všechny zemědělce zdravíme, pohodu přejeme a užívejte hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Yes. Papel, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: 5 hodin 31 minut k tomu. Dobré ráno, dobrý den, milí zlatí. Máme tady polovinu 19. týdne, středu 6. května a Radoslav a Radoslava dneska slaví svátek. Oni se radují, mají to dáno už ve svém jméně, tak se radujeme všichni. Máme tady polovinu týdne, i když v podstatě, co se týče práce, tak už jsme ve druhé polovině, protože i tenhle týden je pracovně 4 denní, jen a pouze tedy v uvozovkách, ano, v pátek bude státní svátek. Tak nám zase nezapršelo, uvidíme, jestli dneska nebo zítra, tam už za to meteorologové nemůžou, ale na ně se snáší. Jste říkali, že bude? Ne, ono zatím ne. Tak uvidíme, kdy ten dešť nakonec přijde. Teď zase jsou předpovědi, že příští týden, tak jakože úterý, středa, čtvrtek, že by snad možná mohlo pršet. Už by to opravdu fakt chtělo. Pokud v téhle chvíli vyrazíte někam na silnice, tak na D1 stále problém ve směru Brno. Vyškov na kilometru 208 je převrácený kamion a je tam nepojízdný pravý jízdní pruh, ale kolona se dneska po ránu bude tvořit hlavně z druhé strany, i když v téhle chvíli je tam zatím hlášen klid. Tak doufejme, že v podobném tempu a rytmu nám to dneska bude fungovat celý den. Pojďme na to. Dobré ráno.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: J-Lo.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Z tanečního parketu, jako tom na Krokodýlu, zpívala Jennifer Lopez k počasí, jak má dnes být. Ráno a zpočátku dopoledne bude jen menší oblačnost v průběhu dne, ale bude oblačnosti přibývat. Hlavně později odpoledne a večer se mohou na části území objevit přehánky, lokálně také bouřky. Ale vyšší pravděpodobnost srážek bude hlavně v severní části kraje. A dnešní teploty opět hodně vysoké, mezi 23 až 26 stupni. Dobré ráno.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho bypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
7: Uniho by.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o

0: Cení YouTube, tady u nás na Krokodýlu 5 hodin 59 minut. K tomu třetí pracovní den 19. týdne. Středa 6. května, to je právě dnes a právě teď. Ze studia Rádia Krokodýl vám dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásný den vám všem. Brněnská městská část Nový Lískovec chce zřídit holubník, víc už za chvíli.
0: Po 6. David Guetta a Jennifer Lopez. Top Loader. A taky dáme Miraj. Co dnešní počasí, tak teď máme v centru Brna nějakého 14,5 stupně, ve Vyškově 10, Břeclav hlásí 13, Žďár nad Sázavou stupňů 12. Teploty dneska 23 až 26, ráno a zpočátku dopoledne bude jen menší oblačnost, v průběhu dne bude přibývat a odpoledne a večer se můžou objevit přeháňky, lokálně také bouřky, ale spíše v severní části našeho kraje.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnská městská část Nový Lískovec chce kvůli přemnoženým holubům zřídit holubníka na pomoc tak jejich regulaci. Podle průzkumu je situace nejproblematičtější v Oblé ulici. Nyní bude potřeba vytipovat vhodnou lokalitu pro umístění holubníku.
2: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
1: Znojmo se chystá 19. května představit veřejnosti architektonickou studii na přestavbu budovy bývalé pošty na Horním náměstí na Městskou knihovnu. Ta současná v Zámečnické ulici už nestačí současným potřebám a aktivitám. Nová by měla plnit i roli kulturního a komunitního centra.
2: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
1: Za použitelné věci z připravovaného reuse centra v Moravských Budějovicích budou lidé moci přispět do veřejné sbírky na péči o městskou zeleň. Podle města je to administrativně jednodušší varianta, než vybírat za věci symbolické částky. Příspěvek do sbírky bude dobrovolný. Novým trenérem českých biatlonistů je Michal Schlesinger, který doplní Ondřeje Moravce. Ve funkci nahradil Michaela Málka, který se přesunul do B týmu. V ženském výběru pokračuje i po druhé operaci ploténky Markéta Davidová a také Tereza Vinklárková. Skončil naopak Jakub Čtvrtecký.
3: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, začíná Kuba.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Plotní ulici u křižovatky s Komárovskou probíhají přípravy pro uložení kontejneru. Očekávejte tam omezení. Co se týče hlavní trasy ze Svitav do Brna, zdržíte se tradičně už ve 2-kilometrové koloně na příjezdu do Lipůvky. A doprava vázne v obou směrech na silnici 52 u Pasohlávek mezi Pohořelicemi a Mikulovem. Probíhají tam opravy a projíždí se Kivadlově. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy v Tánce.
0: Kubo, děkujeme. Ještě jde jednička, kilometr 184 ve směru na Prahu. Pozor, porouchané osobní auto u Krajnice. A na Žďársku v Mostiště bouralo osobní auto, nehoda je i se zraněním, takže počítejte s omezením.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou přesně 3 minuty po 6. hodině ranní, my vám přejeme dobré ráno.
1: Krásné ráno a před námi už je kalendárium Rádia Krokodýl, tak zůstaňte s námi.
2: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Co děláš? Kopu hrob pro moji zlatou rybičku. A proč tak velkej? No, ona je v tvém kocourovi.
3: Novinka Rádia Krokodýl. Jennifer Lopez a David Guetta. Save me tonight.
4: Save me the night.
5: Novinka.

0: kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Co zajímavého přinesl 6. květen toho, kterého roku, například v roce 1346, papež Klement VI. Schválil svým listem darování koruny od Karla IV. Svatému Václavovi. Můžeme se také podívat na třeba druhou světovou válku v roce 1945. Americká armáda vedená generálem Pattonem osvobodila město Plzeň a také Přeštice. Co stojí za zmínku ze světa? Například 1527, rok španělské a německé žoldnéřské vojsko dobilo Řím. V roce 1682 se francouzský královský dvůr Ludvíka XIV. Přestěhoval z Louvru do Versailles. V roce 1840 ve Spojeném království se začala používat první poštovní známka Penny Black. Když se přiblížíme trochu k současnosti, tak třeba v roce 1889 byla v Paříži během světové výstavy otevřena Eiffelova věž. V roce 1937 při přistávání na letišti Lakehurst v New Jersey explodovala vzducholoď Hindenburg. V roce 1994 v Calais proběhlo slavnostní otevření Eurotunelu. V roce 2001 se první vesmírný turista Denis Tito vrátil po 8 dnech na Zemi. A v roce 2023 britský král Karel III. A jeho žena královna Kamila byli korunováni ve Westminsterském opatství. Kdo dneska slaví narozeniny? Například herečka Ivona Krejčovičová, ta má dneska 66. narozeniny, Aleš Háma slaví 53. narozeniny a milovník to velký, alespoň tak vypadá, říká se to o něm, George Clooney dneska slaví narozeniny 65. Co se týče svátků, tak dneska slaví Radoslav a také Radoslava. My samozřejmě gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Tohle byl One Republic, tady u nás na Kroku Dílu. Za 10 minut bude 6:30, v centru Brna máme 14 stupňů, v Břeclavi 13, ve Vyškově 10 a v Jihlavě taky 10 stupňů. Odpolední teploty opět vysoké 23 až 26 a odpoledne a na večer lokálně přehánky nebo možná bouřky, ale spíše v severní části kraje.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Krajský soud v Brně dnes pokračuje v projednávání případu podvodu a zpronevěry advokáta z Vysočiny. Škoda přesáhla 100 milionů korun. Z místa dopravní nehody, kterou zavinili loni v Česku, ujelo 17 399 řidičů. Při těchto nehodách 7 lidí zemřelo, 29 utrpělo vážné zranění. Řidiči navíc často ujíždějí od nehod, při kterých se obětí stanou chodci a cyklisté. Velryba, kterou tým dobrovolníků minulý týden vyprostil z Mělčany v Baltském moři a následně vypustil v Severním moři, je pravděpodobně mrtvá. Od sobotního rána nejsou k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka, který dostal jméno Timmy. Česká hokejová reprezentace se sešla včera před odletem na švédské hry kompletní s 8 novými hráči. Kouč Radim Rulík přivítal i další dvě posily ze zámoří, obránce Marka Alšera s Mikulášem Hovorkou. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
5: Unihoby.
4: Vše pro tvé zelené království.
6: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
7: Snížíme o 2 stupně.
6: Bod 2. Průvan.
7: Dáme ručníky mezi okna.
8: Výborný návrh.
6: Bod 3. Plíseň.
7: Vydrhnout, přetřít.
9: A co udělat rekonstrukci?
8: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
10: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukce.

0: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
1: Izomat stavebniny.
2: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
1: Cemix fasáda, trvalá baráda.
2: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: krokodýl.
1: Minutu po půl sedmé si možná říkáte, a já bych vyrazil, přátelé, právě teď tady pro vás máme dvě vstupenky na brněnský Majales. Kdo chce, volá 603 103 103 a je to jeho. Bude to v pátek na brněnském výstavišti a my to budeme také slavit už naše 32. narozeniny.
2: To je neuvěřitelný, jaký máme krásný věk.
1: Už nám někdo volá o ty vstupenky. Kdo pak krokodýl, dobrý den?
3: Dobré ráno, Petra.
1: Dobrý den, Petro. Začínáte úspěšně dnešní den, nebo už se vám podařilo něco lepšího, než teď se dovolat o vstupenky?
3: Zatím snídaně začínáme.
2: Tak snídaně to je super. A vyhrát vstupenky na krokodýlu, doufám, že taky, tak blahopřejeme.
3: Děkujeme mockrát.
1: Mě by zajímalo, ty interpreti, kteří tam budou, který z nich vás tam nejvíc táhne? Koho určitě nevynecháte?
3: Já si myslím, že dcera to má v merku, tak půjdu s dcerkou, ale mám taky pocit, že činovky jsou tam, Martina Partlová.
1: Přesně tak. Jsme vás tak trošku zkoušeli, vy víte. Mimochodem, kolik je dceři, jestli to můžeme zvědět?
3: 12 na kousek.
1: Jo, tak víme, na kterém bude pódiu, tam budou.
2: A teda stage.
1: To je úplně jasný a vy budete asi u těch starších možná. Iriza se nechává 12-letou dceru a odcházet asi není úplně to pravé ořechové.
3: Myslím víte. Si, že budeme spolu, tak nějak.
1: Dobře, tak si to děvčata užijte, gratulujem.
2: Ahoj.
3: Díky.
0: Oslavte s námi 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP, velmi ideální posluchači. Poslouchej.

0: Rádia Krokodýl.
1: Jdeme zkontrolovat silnice, slovo má Kuba.
2: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Plotní ulici u křižovatky s Komárovskou probíhají přípravy pro uložení kontejneru. Očekávejte tam omezení. Co se týče hlavní trasy ze Svitav do Brna, zdržíte se tradičně už ve 2-kilometrové koloně na příjezdu do Lipůvky. A doprava vás dne v obou směrech na silnici 52 u Pasohlávek mezi Pohořelicemi a Mikulovem. Probíhají tam opravy a projíždí se Kyvadlově.
1: Také se bouralo například na Hodonínsku na výjezdu z Milotic ve směru na Ratíškovice. Komplikuje provoz nehoda se zraněním. A další nehoda za Miloticemi, tentokrát ve směru na Kyjov. Tam havarovalo osobní auto do stromu. Jinak také pozor na Jihlavsku ve Stříteži. Na místní komunikaci šetří policie střet 2 osobních aut. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 8 minut po plus 7 jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, proč dospělí tolik telefonují.
3: Tak můžou zatelefonovat třeba na policii.
4: Proč lidi tak trochu telefonují? Tak to znamená, že třeba někdo doveze děťátko nepyžamo, který bylo půjčený.
5: Protože chtějí někomu zavolat, aby ho pohlídal.
6: A třeba se může vylobit takový telefon, že se píchne kelímek trošičku a ten dlouhej, potom se tam přiváže plovazek a dlouhej a do toho se normálně mluví.
1: Pamatuješ na ty časy, kdy nebyly mobilní telefony, jaký byl v podstatě klid?
2: Já si to pamatuju, jsem stála frontu na telefonní budku u nás v ulici. To byly časy.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
7: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dvě minuty a bude 6:45. Kolik bylo včera u vás stupňů, Katko?
1: Ježíš, já vůbec nevím. Já to zase tak jako nesleduju.
0: Jo. Já jsem se schválně díval a nejvíc bylo včera u nás 27,2 stupně.
1: Ale je pravda, že jsem se venku vyvalovala na lehátku, včera, takže bylo krásně.
0: Bylo nádherný léto. Teď máme 14,5 v centru města Brna. Odpoledne bude opět teplo, 23 až 26, ale odpoledne a na večer sem tam přeháňky, možná i bouřky, ale spíš v severní části kraje.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Čerstvé houby enoky, které se prodávaly v Česku v řadě obchodů, obsahovaly nebezpečnou bakterii Listeria, která způsobuje onemocnění listeriózu. Onemocnění může mít závažný průběh zejména u těhotných žen, seniorů, malých dětí a osob s oslabenou imunitou. Maturanty dnes čekají státní didaktické testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Tyto jazyky si jako druhý předmět vybralo asi 1260 žáků. Většina si jako druhý předmět zvolila angličtinu. Matematiku si vybralo asi 18%. Finský prezident Alexander Stubb se včera na konferenci Evropa jako úkol na Pražském hradě vyslovil pro širší evropskou integraci i rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu a další země, včetně Ukrajiny. Ráno si stihl zaběhat v centru Prahy se svým protějškem Petrem Pavlem. Světová jednička Arina Sabalenková vyzvala tenisty k bojkotu, pokud nedostanou větší podíl ze zisku Grand Slamu. Běloruska to řekla před turnajem v Římě a navázala na prohlášení, v němž se ona a další hvězdy jako Jannik Sinner nebo Novak Djokovic ohradili proti nízkým odměnám na Roland Garros. Takové jsou stručné zprávy, pěkné ráno.
3: Na zdraví!
4: Vypadáš utrápeně, řediteli.
3: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
4: No, to znám. Všechno se řeší přes počítače, data uložená, bůh ví kde. Čert, aby se v tom vyznal.
5: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep. Máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net.
6: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Fotbalový Artis Brno hostí už tuto středu v dalším důležitém zápase Příbram. Jihomoravská metropole už jeden prvoligový tým pro příští sezónu má. Pojďme nyní podpořit Artis s vidinou možného budoucího městského derby i mimo Prahu. Artis Brno Příbram, středa 6.5. od 18 hodin v Králově poli. Za Brno, za fotbal.
9: SK Artis Brno. KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
10: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
13: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
14: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 7 minut bude 7. Přejem dobré ráno.
2: Hezké ráno a teď máme výzvu pro svědky, kteří se v uplynulých dnech nachomítli u nebezpečné jízdy ulicemi Brna. Řidič podle policie narazil v nádražní ulici do chodce, pak pokračoval do Židenic, kde při dojíždění do zastávky ohrozil autobus. Na místě byla první hlídka, které ale řidič začal ujíždět. No a riskantní jízdu zastavil až obrubník na Poříčí. Šofér si na něm poničil pneumatiky, no a při dechové zkoušce nadýchal téměř promile alkoholu. Policisté teď hledají svědky, které muž mohl svou jízdu ohrozit. Tak volejte prosím 158.
1: Já tam nebyl, dobré ráno.
0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Get Founder Radio. Posloucháte na Radio Krokodýlu. 2 minuty a bude 7. Dobré ráno.
1: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
2: Radio Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Vídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. A hru Držím ti město uvádí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
4: Radio Krokodýl.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
0: Čtvrt minuty a bude 7 hodin, přejeme dobré ráno. Z Krokodýla Katka má nachystané další zprávy.
10: Pěkné ráno, v Brně se chystá oprava kliniky dětských infekčních nemocí v dětské nemocnici, víc už ve zprávách.
0: Co si dáme po 7? Fun Factory. David Guetta, Alphaville, Ava Max. A budou i Škvoři. Jak to venku vypadá s počasím, tak pokud se dobře dívám, tak v centru města Brna v téhle chvíli měříme necelých 15 stupňů. Ve Vyškově mají 10, v Břeclavi 13, v Hodoníně 14 a ve Žďáru nad Sázavou 11,5. Odpolední teploty 23 až 26 a odpoledne na večer sem tam přehánky, ale spíše v severní části našeho kraje.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Jsou tu zprávy, vítejte.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: Fakultní nemocnice Brno připravuje rekonstrukci kliniky dětských infekčních nemocí v dětské nemocnici. Započít by měla v průběhu června. Jedná se zejména o rekonstrukci infekčních lůžkových oddělení.
4: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
10: Slavkov u Brna na Vyškovsku má novou stálou expozici s názvem Slavkov a Evropa v období napoleonských válek. Je v bývalých zámeckých konírnách. Pro veřejnost se otevře dnes. V expozici jsou i unikátní exponáty, které francouzský císař a vojevůdce Napoleon Bonaparte používal.
4: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
10: Okresní soud v Břeclavi včera výslechem svědků pokračoval v projednávání případu smrti 12-letého chlapce, na kterého v roce 2024 spadla na hřišti branka. Rozhodnutí vyhlásí v červnu. Žalobkyně z usmrcení z nedbalosti viní tehdejšího vedoucího servisního střediska technických služeb. Hrozí mu až 6 let vězení. Tenistka Barbora Krejčíková se po zranění vrátila na antukovém turnaji v Římě vítězně. V prvním kole porazila francouzku Elzu Jacquemotovou 6-2, 6-4. V dalším kole čeká dvojnásobnou grandslamovou šampionku světová jednička Arina Sabalenková z Běloruska.
11: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, provedeme kontrolu silnic společně s Jakubem.
12: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně má kolona přes 0,5 kilometru na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici u sjezdu na Veslařskou. Ucpaná je Šlapanická ulice na cestě do centra před odbočkou na Krejčího. Na Hodonínsku na výjezdu z Milotic na Ratíškovice komplikuje provoz dopravní nehoda se zraněním. Na místě je blokovaný jeden pruh a doprava už vázne na dálnici D1 u Brna z Prahy od Popůvek pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptil Šár.
0: Kubo, děkujeme. V Novém Lískovci křižovatka ulic Kamenice Petra Křivky se srazila dvě osobní auta. Sice projedete, ale s omezením. No a dívám se, u Holubic tam už hlavně kamiony v pravém jízdním pruhu stojí celkem dlouhou kolonu. Šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Na Krokodilu jsou připraveny dvě vstupenky do Mahenova divadla.
1: Budeme soutěžit s brněnským Hantecem už za pár minut, buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pavlík nese plný ruksak jablek a maminka se ptá, odkud je máš? Od souseda. A on o tom ví? No jak by ne, vždyť mě honil.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 minut. K tomu máme tady lingvistické okénko.
2: A vy můžete soutěžit na lince 603 103 103 o jakou cenu?
1: Dvě vstupenky do Mehenova divadla na představení Ženitba. Bude se ta ženitba konat 24. května od 17 hodin. Rádio Krokodýl, dobrý den. Děkujem, naschranou, jsme si moc nepokecali.
2: Tak další šance pro vás ostatní.
1: Co dneska Žanek chce zvědět?
3: Gomity, co to znamená, když je našlapané šmirgl?
1: Našlapané šmirgl, co to může být? Radio Krokodýl, dobrý den.
4: Nazdar Tondo, tady Viktor.
1: Nazdar Viktore, prosím tě, co to znamená našlapané šmirgl?
4: Našlapané šmirgl, to bych řekl, že plná tramvaj.
1: Mm-hmm. Ty evidentně ale nejedeš našlapaným šmirglem.
4: Já jedu prázdným kárem.
1: Schválně, co na to říká Žanek, jestli máš pravdu nebo ne?
3: Když je našlapaný šmirgl, je to přeplněná šalina nebo v tramvaj.
1: Uhodl si, jdeš do divadla, gratulujeme.
2: Blahopřejeme.
4: Výborně, díky, super.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl. Stoj. Loka.

0: 7 hodin a 17 minut. Chtěla bys, Katko?
1: Co myslíš? Mít jako forever young?
0: Ano, většině mladá se myslel.
1: Já se tak zatím cítím, takže dobrý.
0: Už to nehul. Pojďme se podívat na počasí, jak to vypadá venku. V centru Brna nám teplota zatím moc nestoupá, ale bude. Máme tam 14,5 stupně, ve Vyškově 10, v Břeclavi 13, ve Žďáru nad Sázavou stupňů 12, odpoledne 23 až 26 a odpoledne a na večer lokálně přehánky nebo možná i bouřky, ale spíše v severní části kraje.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Poslanci se dnes mimořádně sejdou k závěrečnému schvalování sporné novely upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Od 18 hodin by pak měli poslanci pokračovat v debatě o postoji ke sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Hasičům se včera podařilo snížit plochu požářiště v Národním parku České Švýcarsko z původních více než 100 hektarů na 5 hektarů. Letecké hašení skončilo. Včera večer v Českém Švýcarsku začalo pršet. Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázeli a chránili lodě ohrožované íránskou blokádou. Uvedl to americký prezident Donald Trump, podle něhož jsou důvodem aktuální velmi pokročilá jednání s Íránem a snaha dosáhnout dohodu. Fotbalový rozhodčí Jan Petří, který figuruje v sázkařské kauze, se podle serveru Odkryto.cz přiznal ke korupci. 33-letý sudí podle webu usiluje o dohodě o vině a trestu. Petřík měl za úplatu před 3 lety ovlivnit ve prospěch Opavy 2 druholigová utkání. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
10: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.

0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
2: Pěkné ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně má kolona přes půl kilometru na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici u sjezdu na Veslařskou. Ucpaná je Šlapanická ulice na cestě do centra před odbočkou na Krejčího. Na Hodonínsku na výjezdu z Milotic na Ratíškovice komplikuje provoz dopravní nehoda se zraněním. Na místě je blokovaný jeden pruh a doprava už vázne na dálnici D1 u Brna z Prahy od Popůvek.
1: Pozorujte na taky na D1, kilometr 191,5 ve směru na Prahu, je tam porouchané auto u Krejnice. V Novém Lískovci křižovatka ulic Kamenice Petra Křivky, tam se srazila dvě osobní auta a z Královopolského tunelu ve směru z kopce dolů, tedy na Lesnou, bourala dvě osobní auta, ale místo nehody je průjezdné. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7:56 jdeme za dětmi a dáme si něco ostřejšího.
2: Ano, ohnivou vodu. Ve školce v Králově Poli jsme se ptali, co je to slivovice.
3: To je výrobek vyrobený ze švestek.
4: Je to alkohol a dává se to do čaje.
5: A mám kapsy ještě bonbon.
6: Já taky.
7: Alkohol. Alkohol nebo to víc celé kanály.
1: Teď sucává kanály slivovice.
2: Hala, ale jak jsou vzdělený, co dětičky? Jak většina věděla?
1: Jak na to přišli, kakraholte?
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit

0: Mandraže a motýly na Krokodýlu 5 minut před 7:45. V Podivíně, kousek od Břeclavy, už mají 18 stupňů. My v centru Brna máme stupňů 16, Vyčklov hlásí 14 a Jihlava taktéž 14. Odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Během dne bude přibývat oblačnosti a později odpoledne a večer se můžou objevit přeháňky, lokálně také bouřky, ale vyšší pravděpodobnost těch srážek je hlavně v severní části našeho kraje.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Krajský soud v Brně dnes pokračuje v projednávání případu podvodu a zpronevěry advokáta z Vysočiny. Škoda přesáhla 100 milionů korun. Z místa dopravní nehody, kterou zavinili loni v Česku, ujelo 17 399 řidičů. Při těchto nehodách 7 lidí zemřelo, 29 utrpělo vážné zranění. Řidiči navíc často ujíždějí od nehod, při kterých se obětí stanou chodci a cyklisté. Velryba, kterou tým dobrovolníků minulý týden vyprostil z Mělčiny v Baltském moři a následně vypustil v Severním moři, je pravděpodobně mrtvá. Od sobotního rána nejsou k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka, který dostal jméno Timmy. Česká hokejová reprezentace se sešla včera před odletem na švédské hry kompletní s 8 novými hráči. Kouč Radim Rulík přivítal i další dvě posily ze zámoří. Obránce Marka Alšera s Mikulášem Hovorkou. První utkání čeká český tým zítra proti domácím. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Zdarec! Kam večer? No přece pod hvězdy! Dojdi na kulturu pod širým nebem. V Brně na Biotopu nebo na zámcích v Lednici a Kromclu. Čekají tě známý tváře a pecky, jak Noc na Karlštejně s Vašutem, Lotrando a Zubejda pro celou rodinu nebo sexy komedie. Neseď doma, kup si lístky na kulturapodhvězdami.cz a dojdi!
6: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Víc informací najdeš na autodrombrno.com.
7: Já ten kram vyhodím. Maruško, vytiskněte mi maily.
8: Ráda bych, pane řediteli, ale nemůžu se připojit. A tiskárna taky nejede.
7: Tak zavolejte Pepu, ať se na to mrkne.
8: Má dovolenou, pane řediteli.
7: Tak to se můžeme jít klouzat.
9: Znáte tyto situace? Skoncujte s nimi. Využijte služby profesionální správy počítačové sítě firmy Webstep. Novým zákazníkům nabízíme kontrolu sítě zdarma. Volejte 840 840 700 nebo navštivte www.webstep.net. Webstep. Profesionální správa počítačové sítě.
10: Jo, ještě beton.
11: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
12: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
13: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
14: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 11,5 minuty a bude 8 hodin. Přejeme vám dobré ráno.
2: Hezké ráno a víme, že oblíbenou kolekci nafukovacích vesmírných těles z brněnské hvězdárny nově doplnila Singulona. Jde o 6-metrový model černé díry. Maketa nezachycuje jen černou díru, tedy temnotu, ale také zářící horký plyn v jejím okolí, který do ní padá. Singulona se o letních prázdninách určitě stane ozdobou festivalu Planet, na kterém brněnští hvězdáři vystavují své nafukovací kosmické obry. Za nimi už přijíždějí fanoušci dokonce z celého Česka, dokonce i ze Slovenska. Tak se těšíme.
1: Teďka v Židenicích jsem byl na Čarodkách se podívat a byla tam zase jeden z dalších modelů. To je taková paráda se na to podívat,
2: je, jako krásný,
1: z blízka i z dálky. Dobrá práce.
0: Krokodýl.

0: okolí lízvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 98 tisíc korun.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: Olivia Newton-John a John Travolta a jejich pomáda. Tady u nás na Krokodýlu 2 a čtvrt minuty před 8 hodinou.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě. Permonium hlásí otevřeno. V zábavním parku s příběhem v Oslavanech u Brna vás čeká akční zábava plná dobrodružství, her a nevšedních zážitků. Interaktivní hra Magic Permon pro děti i dospělé s nástrahami oslavanských permonů, industriální lanové aktivity, menší děti si naopak užijí pohádkový příběh ztraceného permoníka. Zažijete společné dobrodružství pro rodiny s dětmi nebo akční partu kamarádů. Sezóna v Permoniu je již zahájena a otevřeno je i ve svátky. Více na permonium.cz.
5: Radio Krokodýl. V Penny najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
6: Ikonický romantický balet se vrací do Brna. Žizel. Nesmrtelný příběh o lásce, zradě i odpuštění. V choreografii hvězdy kubánského baletu Rodolfa Castellanose. Uvádíme od 8. května v Mahenově divadle.
0: Tři čtvrtě minuty a bude 8 hodin, pokud se nepletu, dneska mají maturanti další kolo psaní nějakých šílených testů, viď?
7: Ano, je tam matematika nebo cizí jazyk,
0: Včera, to nezávidím. Včera jsem byl dopoledne, asi kolem 11. jsem se stavil v jednom rychlém občerstvení, tak jak něco malýho si dát. Mm-hmm. A vedle seděli 4 mladioši a říkali, 2500, 26 a co dělají. Mají no. Seděli tam 4 a najednou všichni, jo, mám to. A říkám, počkejte, chcete říct, že to je maturita teďka z češtiny? Jo, my už to víme.
7: Tak my doufáme, že vás, co to máte, je co nejvíc.
0: O čem pak budou ty zprávy?
7: Brněnský nový Lískovec chce zřídit holubník, i o tom už za chvíli.
0: Po 8 minuli, rampampam. Robbie Williams. A bude i duet Terezy Maškové a Marka Lambory. Když vidím náš venku máme hezké a modro, bude se ještě víc oteplovat, ale zase mračit. V centru Brna máme 16 stupňů, odpoledne bude měřit 23 až 26 a v průběhu dne sem tam přehánky, možná lokálně bouřky, ale hlavně v severní části kraje.
8: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Je 8, hezké ráno.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Brněnská městská část Nový Lískovec chce kvůli přemnoženým holubům zřídit holubník a na pomoc tak jejich regulaci. Podle průzkumu je situace nejproblematičtější v Oblé ulici. Nyní bude potřeba vytipovat vhodnou lokalitu pro umístění holubníku.
5: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
7: Znojmo se chystá 19. května představit veřejnosti architektonickou studii na přestavbu budovy bývalé pošty na Horním náměstí na městskou knihovnu. Ta současná v Zámečnické ulici už nestačí současným potřebám a aktivitám. Nová by měla plnit i roli kulturního a komunitního centra.
5: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
7: Za použitelné věci z připravovaného Reuse centra v Moravských Budějovicích budou lidé moci přispět do veřejné sbírky na péči o městskou zeleň. Podle města je to administrativně jednodušší varianta, než vybírat za věci symbolické částky. Příspěvek do sbírky bude dobrovolný. Novým trenérem českých biatlonistů je Michal Schlesinger, doplní Ondřeje Moravce. Ve funkci nahradil Michála Málka, který se přesunul do B týmu. V ženském výběru pokračuje i po druhé operaci ploténky Markéta Davidová a také Tereza Vinklárková. Naopak skončil Jakub Čtvrtecký.
9: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, že tam není úplný klid, to nám potvrdí Kuba.
2: Pěkné ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně na křižovatce ulic Kamenice a Petra Křivky boudala dvě osobní vozidla. Dvoukilometrová kolona se táhne na Žabovřeské ulici před výstavištěm na cestě od Králova pole. Boudalo se na cestě od Pohřelic na Brno na úrovni Modřic. Očekávejte tam zdržení už od Rajhradu. Dvoukilometrová kolona se táhne na cestě ze Svitav do Brna na příjezdu do Lipůvky. A místy silnější provoz hlásí řidiči z D1 na příjezdu do Brna z Prahy už od Ostrovačic. Pro rádi Krokodýl z Global Přistánce Koptelšár.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: To by bylo dobrý, kdyby se nám dneska na zvuky dovolal dnešní oslavenec Radoslav. A už ve jméně má radovat se, že by se radoval Radoslav a vyhrál kolik, Katko?
1: Tak si to budeme manifestovat 98 550 korun.
0: Za chvilku u nás na Krokodýlu.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, proč se blondýnka v kině sedá do první řady? No, protože chce vidět film jako první.

yeah.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Poctivě jsem zvedal telefon od 8. hodiny a všem jsem říkal ještě ne.
2: Já to můžu potvrdit. Tak doufám, že v této chvíli už je linka zablokovaná.
1: Přesně tak, je to tak.
2: Soutěžíme o 98 550 korun a uvolňujeme ji. A znamená to, že 603 103 103 můžete vytáčet právě teď. Já to nenatahuju schválně, musím říct všechno, ne?
1: To děláš vždycky jako Igor Weise. Dobře, telefon nám zvoní. Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, zdraví Ilona z Mikulova.
1: Dobrý den, Danko, zdravíme do Mikulova. Nachlazená, nebo tak ještě jsem s nikým nemluvila?
3: Ještě jsem s nikým pořádně nemluvila.
2: Tak lodyha, lodyha.
1: Lodyha, lodyha. Dolar, libra, rubl, dolar, libra, rubl. Dobře, tak jdeme dál. Pojďme na peníze, co máte pro nás za tip?
3: Já mám tip, že by to mohla být mechanická hračka, která se natahuje. Takovým tím klíčkem. Mm-hmm.
1: Taková ta slepička, jak skáče pod stole, myslíte?
3: No, slepička, ono, nebo medvídek, jsou panenky, takové.
1: Dobře, takže natahování mechanické hračky.
3: Ano.
1: Tak zní odpověď, dobře. Tak jdem něco natáhnout. Abych se teda klidně natáhl, jako.
2: Počkej, to sem netahej.
1: Dobře. Netahy jsem natahování. Co říká arbitr na vaši odpověď?
2: Je nám líto, ale ani natahování hračky to není.
3: Tak příště.
1: Mějte se moc pěkně. Naschledanou.
3: Krásný den,
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl. Právě

0: Minelý ram pam pam na Krokodýlu přesně v 8 hodin a 20 minut, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tunde předpověď počasí.
0: V Brně máme už 17,5 stupně, ve Vyškově 15,5, Břeclav hlásí 16,5, Hodonín 17,5. Bude opět teplo 23 až 26, ale odpoledne se můžou objevit přehánky, lokální také bouřky, ale větší pravděpodobnost těch srážek je hlavně v severní části našeho kraje.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Čerstvé houby enoky, které se prodávaly v Česku v řadě obchodů, obsahovaly nebezpečnou bakterii Listeria, která způsobuje onemocnění listeriózu. Onemocnění může mít závažný průběh zejména u těhotných žen, seniorů, malých dětí a osob s oslabenou imunitou. Maturanty dnes čekají státní didaktické testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny.

0: Angličtiny a ruštiny. Tyto jazyky jako druhý předmět si vybralo asi 1260 žáků. Většina si jako druhý předmět zvolila angličtinu. Matematiku si vybralo asi 18%. Finský prezident Alexander Stubb se včera na konferenci Evropa jako úkol na Pražském hradě vyslovil pro širší evropskou integraci i rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu a další země, včetně Ukrajiny. Ráno se stihl zaběhat v centru Prahy se svým protějškem Petrem Pavlem. Fotbalisté Arsenalu v odvětě semifinále Ligy mistrů porazili doma 1-0 Atletico Madrid a v součtu s úvodní remízou 1-1 postoupili po 20 letech do finále. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
1: Blíží se Den matek, a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
2: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. carmen-flora.cz.
3: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
4: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
5: Unihoby.
4: Vše pro tvé zelené království.
6: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
7: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Dyton.
10: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
11: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
12: Chcete si

0: Překlad písně zní moje lásko, espresso macchiato, macchiato, macchiato. Prosím, prosím, espresso macchiato, macchiato.
1: Brněnský majáles s rádiem Krokodýl.
2: Takový text bych nezvládla.
0: Já si právě říkám, že bychom se klidně mohli vrhnout na nějakou hudební kariéru tady v téhle souvislosti. Přátelé, už se jenom dvakrát vyspíme a bude tady brněnský majáles. A právě v téhle chvíli máme pro vás na telefonu 600-300-303 dvě vstupenky právě na ten majáles.
2: Tak volejte, no a samozřejmě připomínáme, že stále soutěžíme taky o vlastní soukromou WC budku Rádia Krokodýl.
0: Kdo pak nám volá Krokodýl? Dobrý den.
3: Co? Prosím?
0: Co? Prosím?
2: Kdo nám volá? Tady
0: to je dobrý Krokodýl. Začátek. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý, tady Pavel.
0: Pavel?
3: Pavel.
0: Odkud nám voláte, Pavle?
3: Z Předklášteří.
0: Z Předklášteří. Děláte něco?
3: Dělám.
0: Jo, dobře, já jen tak.
2: Dělám, že dělám.
0: Pavle, měl jste v plánu jít na majáles, kdybyste se nedovolal?
3: Měl,
0: to je dobře. Tak jo, prosím nás. Dvě vstupenky jsou vaše. Nezavěšujte, gratulujeme, mějte se hezky.
2: Krásný
0: zatím.
2: Den.
0: Naschranou.
3: Jo, naschle.
1: Oslavte s námi 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský majáles jako VIP, velmi ideální posluchači. Poslouchej.

0: Rádia Krokodýl.
1: Co nového na silnicích nám prozradí Kuba?
2: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na křižovatce ulic Kamenice a Petra Křivky bourala dvě osobní vozidla. Dvoukilometrová kolona se táhne na Žobovřeské ulici před výstavištěm na cestě od Králova pole. Bouralo se na cestě od Pohřelic na Brno na úrovni Modřic. Očekávejte tam zdržení už od Rajhradu. Dvoukilometrová kolona se táhne na cestě ze Svitav do Brna na příjezdu do Lipůvky. A místy silnější provoz hlásí řidiči z D1 na příjezdu do Brna z Prahy už od Ostrovačic.
1: Pokud se dobře dívám tady na tu kameru, tak je taky celkem kolona před Kuřimí ve směru od Těšnova, ale tak tam je to každý den, ať jedete tam nebo zpátky.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po půl deváté jdeme za dětmi.
2: Ve školce na Lesné se ptáme, proč chodí někteří lidé do kostela.
3: Protože tam je Ježíšek.
4: Nebo třeba, když ten kostel nikdy neviděli, tak aby se ho šli prohlídnout.
5: Protože aby jsme ho mohli i opravit.
6: Protože se chodí tam třeba hrát různý muziky a lidi to třeba zajímá.
7: Že si prostě povídají o Pánu Bůhovi.
1: O Pánu Bůhovi se taky povídají a pak je ještě jeden celkem velký důvod v létě, kdy se tam lidé chodí ochladit. Když je všude vedro, v kostele je příjemně.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Phil Collins na kroku dílu 3,5 minuty před 8:45, jak máme venku. Hezky 17,5 stupně v Brně. Žďár hlásí 14,5, Vyškov 15,5, Břeclav 16,5, odpoledne budou ale stanice hlásit nad 20 stupni. Má být 23 až 26 a možná někde přehánky nebo lokálně bouřky, ale spíše v severní části kraje.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Poslanci se dnes mimořádně sejdou k závěrečnému schvalování sporné novely upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Od 18 hodin by pak měli poslanci pokračovat v debatě o postoji ke sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. V Národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Ode dneška hasiči zasahují už jen ze země. V terénu se jich dopoledne bude pohybovat přes 300. V noci na území pršelo, u hasic zbývá zhruba 5 hektarů. Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázeli a chránili lodě ohrožované íránskou blokádou. Uvedl to americký prezident Donald Trump. Podle něhož jsou důvodem aktuální velmi pokročilá jednání s Íránem a snaha dosáhnout dohodu. Tenistka Barbora Krejčíková se po zranění vrátila na antukovém turnaji v Římě vítězně. V prvním kole porazila francouzskou Elzu Jacquemotovou 6-2, 6-4. V dalším kole narazí na světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
4: Ano, slyšíte správně.
3: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
4: Žádné dlouhé čekání.
3: Profesionální montáž a rychlá realizace.
4: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
3: nebo telefon 724 100 122.
4: Klimatizace Břeclav.
3: Řešení proti letnímu horku.
5: Na zdraví.
6: Vypadáš utrápeně, řediteli.
5: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
6: No, to znám, všechno se řeší přes počítače, data uložená, Bůh ví kde, čert, aby se v tom vyznal.
7: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep, máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net.
8: Pro všechna raní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Jarontovou, Robertem Jíchou, Kristinou Danhelovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
11: Fotbalový Artis Brno hostí už tuto středu v dalším důležitém zápase Příbram. Jihomoravská metropole už jeden prvoligový tým pro příští sezónu má. Pojďme nyní podpořit Artis s vidinou možného budoucího městského derby i mimo Prahu. Artis Brno Příbram, středa 6.5. od 18 hodin v Králově poli. Za Brno, za fotbal.
12: SK Artis Brno.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Pro změnu na zdraví, tady u nás na Krokodýlu.
2: Mám pocit, že ty případy o ničem jiným nejsou než o alkoholu, že?
1: Přesně.
2: Tak podrobnosti přináší mluvčí policie České republiky v Brně Petra Hrůzová.
3: Pěkné dopoledne všem posluchačům. V neděli kolem 21. hodiny přijala policistka na tísňové lince 158 oznámení od muže, který uvedl, že při jízdě z Rousinova prorazil pneumatiku a naboural do dopravního značení. Podle jeho slov poškodil přibližně 3 dopravní značky. Policistka se volajícího dotazovala, zda je v pořádku a nepotřebuje lékařské ošetření. Muž odpověděl, že v pořádku je, akorát přijel domů a volá pouze proto, aby policii informoval o tom, co se stalo a aby došlo k nápravě poškozeného značení. Policistka muže však vysvětlila, že takhle to nefunguje, že ujel z místa dopravní nehody a situaci je nutné dořešit. Když byl dotázán na adresu, kde se právě nachází, ozval se z telefonu hluboký povzdech doprovázený slovy ach jo. Po příjezdu policistů k oznamovateli bylo jasné, co bylo důvodem jeho reakce. Dechová zkouška totiž prokázala hodnotu 3,58 promile alkoholu. 33letý muž přiznal požití alkoholu před jízdou i po jízdě. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a nyní se bude zodpovídat z ohrožení pod vlivem návykové látky. Přeji hezký den a příště zase naslyšenou.
1: Děkujeme.
2: Tak tolik mluvčí policie Petra Hrůzová, přejeme krásný den.
0: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dali jsme si Pink u nás na Krokodýlu 2 a čtvrt minuty před 9. hodinou.
1: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Vídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. A hru Držím ti město uvádí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Za kolik bereš?
7: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
6: A proč ještě nejezdíš elektricky?
8: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
0: Půl minuty a bude 9 hodin, máme středu 6. května, hezké dopoledne ze studia Krokodýla, přejí Katka Horáková.
9: A Tonda Kala, krásný den přejeme, v Brně na Žlutém kopci vzniklo nové parkourové hřiště, víc už za chvíli.
0: Po 9. budou 90 v 9, jako třeba Kylie Minogue. Máš mood? A taky třeba Atomic Kitten. Dnešní počasí bude opět velmi teplé, na to, jaké máme datum. Odpoledne 23 až 26 stupňů, odpoledne a na večer možná přehaňky nebo bouřky, ale hlavně v severní části kraje.
10: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Je 9, hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Na brněnském Žlutém kopci vzniklo nové parkourové hřiště. Návštěvníkům nabízí široké spektrum překážek. Sportoviště včera slavnostně otevřeli sportovci, kteří předvedli dětem ukázkový trénink.
2: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
9: Slavkov u Brna má novou stálou expozici s názvem Slavkov a Evropa v období napoleonských válek. Je v bývalých zámeckých konírnách. Pro veřejnost se otevře dnes. V expozici jsou i unikátní exponáty, které francouzský císař a vojevůdce Napoleon Bonaparte používal.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
9: Okresní soud v Břeclavi včera výslechem svědků pokračoval v projednávání případu smrti 12-letého chlapce, na kterého v roce 2024 spadla na hřišti bránka. Rozhodnutí vyhlásí v červnu. Žalobkyně z usmrcení z nedbalosti viní tehdejšího vedoucího servisního střediska technických služeb. Hrozí mu až 6 let vězení. Martin Nečas pomohl ve druhém kole playoff NHL gólem a přihrávkou k domácí výhře hokejistů Colorado 5-2 nad Minnesota. Vedou v sérii 2-0 a ještě v letošních vyřazovací části neprohráli.
11: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Kuba.
12: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Dopravní nehoda komplikuje provoz v Brně na křižovatce ulic Svatopluková a Rokytová. Ze všech směrů počítejte s kolonami. K další nehodě došlo na kolišti poblíž křižovatky s Křenovou, doprava tam vázne. S kilometrovou kolonou na zhruba 15 minut počítejte na Poříčí do centra před odbočkou na Vídeňskou ulici. Silnější provoz zůstává na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy v úseku mezi Ostrovačicemi a 196. kilometrem. A kolona po dopravní nehodě u Modřic na cestě z Pohořelic na silnici 52 se postupně rozjíždí. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kup Tilšar.
0: Pozor ještě na D2 ve směru k Brnu na 10. a 5. kilometru se srazilo nákladní auto s dodávkou. Hezkou.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 9.03, to je přesný čas, přejeme hezké dopoledne.
1: Přejeme krásnou středu, svátek má Radoslav, tak je Radislav, tak ať se vám dnešní den vydaří všechno nejlepší.
0: Zapomněla jsi na Radoslavy, jakože ženy.
1: Já tady mám jenom muže ve svém kalendáři, pardon.
0: Máš nějaký divnej, ne?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Farář zpovídá mladou dívku. A jiné hříchy už nemáte, milé dítě? Dívka nesměle. No snad už jen, že se každé ráno prohlížím v zrcadle, že jsem hezká. Farář mávne rukou, říká, ale to není hřích, milé dítě, to je oční vada.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Ten dnešní hit vašeho života, o který si píšete na program zavináčkrokodil.cz, vybírá Roman z Brna. Píše, že tenhle song mu vždycky zvedne náladu a připomene chvíle, kdy se tančilo bez přemýšlení a hudba hrála na hlas. No, tak si to pojďme užít. Rok 2011. Maroon 5 a Christina Aguilera.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: se každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou, vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
3: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby bypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
9: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
10: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz
1: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Je dobré mít se na koho spolehnout.
4: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: 9 hodin 33 minuty k tomu jdeme hádat hit v jedné sekundě, co uhodnete, když ho dneska, co vyhrajete, když ho dneska uhodnete. Mám tady dvě vstupenky do Mehenova divadla na představení s názvem Sluha dvou pánů. Bude se to hrát 31. května od 19 hodin. Telefonní linka 600 300 303 je připravená. A jak zní hit v jedné sekundě? Já jsem ho pouštěl Katce se slovy, to nemá šanci nikdo uhodnout. A Katka to dala okamžitě, se říkal, aha, dobře. Tak tedy, jakže zní ten hit v jedné sekundě? Tak to.
3: 3, 2, 1, go!
2: To je všechno. 603, 103, 103. Rádio Krokodýl, dobrý den. Děkuju, nashledanou. Někdo si říkal, že úhodné, během toho telefonování to zaznělo a možná asi teda ne. Krokodýl, dobrý den.
4: A dobrý den, tady Iveta.
2: Ivetko, vy jste poznala Ivetku, kdo to zpívá?
4: Já si myslím, že to je Kalin.
2: Máte pravdu.
4: Jeli.
2: Já už jsem asi starý, nebo co?
4: Tak tu jedinou možná od něho znám, ještě možná jednu, ale
2: jo.
4: Taky to není můj ročník teda.
2: Jo, no, kdo by nevěděl, tak on se narodil v Moldavsku, teď je tady v Brně, a co jsem si o něm našel, tak pozor, v roce 2024 získal bakalářský titul v oboru teorie interaktivních médií tady u nás na Filozofické fakultě a závěrečnou práci napsal na téma současné marketingové trendy rapových umělců v Čechách.
4: Teda, šikovnej.
2: Šikovnej kluk! Vy jste uhodla, že to zpívá právě on, tak jste vyhrala dvě vstupenky na Sluhu dvou pánů. Gratuluju, nezavěšujte a mějte se hezky. Zatím.
4: Moc děkuji.
2: Naschledanou. Jinak Kalina u také uslyšíte a uvidíte právě na brněnském Majalesu. A my si ho dáme celého.

0: Kalin na krokodýl jako hit v jedné sekundě, uhodnutý od Ivetky na první pokus. Fakt smekám. Ale my se vrátíme zpátky do 90. let. Ano, do 10. dáme Puff Diddyho také. Tak název víte, to je jasný, Bailando, ale zpívá to? Tam se pán hlásí, ano, Luna, velmi správně. No a taky bude klasik 90. let. Jasně, DJ Bobo a jeho Chihuahua. Dneska slaví svátek Radoslav, Krokodýl gratuluje, přejem hezké dopoledne.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Jo, ještě beton.
3: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
4: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
5: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
6: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
7: Ach, jo, to je hrozná práce.
8: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.žaluzie-slavik.cz.
9: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Víc informací najdeš na autodrombrno.com.
10: Haló, jsme tu všichni.
11: Já nic nevidím.
10: Nemůžeme rozsvítit?
11: Je to tajný.
10: Takže, pohraj jste.
11: Heneš, long story short, tady.
12: Brňák, Dian, jsem tu.
13: Hora, jama já, taky.
10: Dobrý.
11: Jdeme.
13: Jedu.
11: Hořák, zapínám, krájím.
12: Šlehám, cedím.
11: Strouhám,
12: flambuju.
10: Hasím.
11: Slejvám. Utírám, solím, pepřím.
10: Servíruju.
11: To bude legendární hostina.
12: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
14: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
15: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
16: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
17: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
18: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
19: 90 v 9. Rádio Krokodýl. Vracíme vám vzpomínky.

Rádio Krokodýl. 99. Chihuahua.

0: Zůstaň ještě jeden den, ano, to byly Ace 17 a klasická 90. Stay Another Day. Bude 10 hodin, nevím, kde všude teď posloucháte Krokodýla, ale 100% vím, že poslouchají v místě, kde jsem byl na den, v podstatě na hodinu přesně před 12 týdny, nebo taky před 84 dny. Kuchali mi tam rameno. Vím, že tam teďka operuju, zrovna poslouchají pan doktor Chudeček, můj ramenář, ptal se, jak se daří. Není po 22. hodině, takže mluvím slušně. Jde to, pane doktore, jde to. Sás, ať vám to klape úplně všem. Bude tady 10 a budou zprávy a ty má Petra, o čem pak budou. Pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Elektřina byla loni v Česku šestá nejdražší v Evropské unii. I o tom už za chvilku.
0: 2,5 minuty a bude 10.
2: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
3: Radio Krokodýl. Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když se to má
4: podařit. Za kolik bereš?
5: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
4: A proč ještě nejezdíš elektricky?
6: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
7: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
8: Radio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co si dáme na Krokodýlu po 10. hodině? Například bude Bruno Mars. Někdo říká novodobý Michael Jackson. Budou také Cure. A z těch českých Marek Ztracený. Časy se mění, jen my vás zůstáváme
10: stejní. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na to, že je 10 hodin, tak už máme někde přes 20 stupňů. Třeba v Brně. Dívám se, že v Břeclaví mají 21, v Hodoníně 18, ve Znojmě 17 a ve Vyškově necelých 19 stupňů. Odpoledne 23 až 26, ale na večer někde přehánky, lokálně bouřky, ale spíš v severní části našeho kraje.
11: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
12: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
12: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nový Lískovec chce regulovat přemnožené holuby a plánuje proto zřídit holubník, který by pomohl jejich počet snížit. Nejhorší situace je v Oblé ulici. Radnice teď hledá vhodné místo a řeší i podobu stavby. První holubník vznikl před 2 lety na střeše budovy magistrátu v Kounicově ulici a od ledna je také na půdě vazební věznice v Bohunicích. České domácnosti ve druhé polovině loňského roku platily šesté nejvyšší ceny elektřiny v Evropské unii. Naopak tuzemské ceny zemního plynu byly pod unijním průměrem. Česko zároveň patřilo k zemím s meziročními poklesy cen elektřiny i plynu. Letos by tento trend měl pokračovat. Chorvatsko udělilo občanství americkému herci Johnu Malkovičovi, jehož předci pocházeli právě odtud. O občanství v některé z evropských zemí projevilo v posledních měsících zájem více hvězd Hollywoodu. Některé to odůvodňovali politickou situací ve Spojených státech, kde vládne prezident Donald Trump. V prosinci získal francouzské občanství herec George Clooney a jeho rodina. Fotbalisté Arsenálu v odvětě semifinále Ligy mistrů porazili doma 1-0 Atletico Madrid a v součtu s úvodní remízou 1-1 postoupili po 20 letech do finále. Jediný gól utkání střelil v 45. minutě včerejší kapitán londýnského celku Saka.
13: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
14: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Co nového na silnicích nám prozradí Kuba?
15: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se v Brně na Kolištinách křižovatce s Cejlem. Ze všech směrů počítejte se zdržením do 5 minut. V Královopolském tunelu směrem na Lesnou bourala 2 osobní auta. Místo nehody je s opatrností průjezdné bez výraznějšího zdržení. Na křižovatce ulic Kamenice a Petra Křivky stojí také 2 osobní po nehodě. Projíždějte kolem opatrně. A na dálnici D2 na 10,5 kilometru na cestě do Brna bouralo nákladní auto a dodávka. Doprava v místě zpomaluje. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Obdělšar.
0: Kubo, děkujeme. U pasohlávek, respektive na té hlavní silnici na 52, se opravuje silnice, je tam provoz veden kyvadlově a od Brna je to zdržení zhruba na 10 minut, což už taky je celkem dost. Jinak pozor na Vyškovsku v Nesovicích, poblíž autobusové zastávky Nesovice, požární zbrojnice komplikuje provoz dopravní nehody, na místě blokovaný jeden jízdní pruh. A u Nevojic, to je ta samá trasa, Uherské Hradiště Brno, tam se srazilo osobní auto s nákladním, na místě zasahují záchranné složky a policie řídí dopravu jedním jízdním pruhem.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Radoslav a Radoslava dneska slaví svátek a Korchudýlim gratuluje a vám všem, ať to jde od ruky, ať jsou i pacienti spokojení. Hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde host do restaurace a objednává si u vrchního. Prosím, dvě vajíčka, jedno natvrdo až do zelená, druhé napůl syrové. Dva připálené tousty, rozteklé máslo a dva plátky slaniny. Z jedné strany syrové a z druhé spálené. A k pití prosím slabou a studenou kávu. Omlouvám se, pane, ale to asi naši kuchaři nesvedou. Jak pak by ne? Včera se jim to podařilo.

0: Brněnský majáles s rádiem Krokodýl.
1: 10 hodin 22 minut, hezké dopoledne přeje z Krokodýla Katka Horáková. Tak přátelé, už se jenom dvakrát vyspinkáme a je tady majáles s rádiem Krokodýl. No a navíc v pátek na výstavišti oslavíme i 32. narozeniny Krokodýla. Jestli ještě nemáte vstupenky, velká chyba, anebo možná ne, protože právě teď mám pro vás dva lupeny na lince 603 103 103. Nikdo už tam je, hezké dopoledne Krokodýl, kdo si počíhal?
2: Hezké dopoledne, tady Petra.
1: Petro, zdravím, tady Katka, jak se dneska máte?
2: No, teď se mám úplně báječně.
1: Právě teď se máte báječně, tak to jsem strašně ráda, že jsme k tomu přispěli. Tak koho vezmete sebou na majále zpátek?
2: Určitě přítele.
1: Přítele, a kdo je vaším hudebním favoritem? Na koho se těšíte úplně nejvíc?
2: Asi na toho, na Kalina.
1: Na Kalina, toho jsme hráli před hodinkou zhruba nebo půl hodinkou, tak já doufám, že si to tam krásně užijete, že si užijete co nejvíc těch interpretů, ten program bude hodně dlouhý, jsem se dívala, takže jestli vyrazíte hodně brzo, tak namazat pod kolenama, protože ty nohy budou trošku bolet možná. Tak jo, hezkou zábavu, blahu přeju a mějte se krásně.
2: Děkuji.
1: Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Oslavte s námi 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském majálesu. Jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský majáles jako VIP, velmi ideální posluchači. Poslouchej.

0: Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
1: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Zdravý krokodýl, zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na Rádiu Krokodýl.
2: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve, Masarykova 25, Brno, www.viarasalve.cz.

0: truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
1: Unihobby.
0: Vše pro tvé zelené království.
2: K dosažení. Přece liška s lišákem v Bílovicích nad Svitavou. Školní výlet na zážitkovém minigolfu Liška? Ano, poznejte se školáky legendární příběh Rudolfa Těsnohlídka na vlastní kůži.
3: Kdy?
2: Kdykoliv, záleží na domluvě.
3: Kde?
2: Minigolf Liška v Bílovicích nad Svitavou, hned vedle myslivny Lišky Bystroušky.
3: Rezervace na minigolfliska.luzanky.cz.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
7: Snížíme o 2 stupně.
6: Bod 2. Průvan.
7: Dáme ručníky mezi okna.
8: Výborný návrh.
6: Bod 3. Plíseň.
7: Vydrhnout, přetřít.
9: A co udělat rekonstrukci?
8: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
10: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
11: Je dobré mít dobré přátelé.
12: Vaše nejvěrnější rádio.
11: Stále s vámi.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: A dnes si můžete zajít na něco dobrého k snědku a neutratit majlant, třeba do pivnice u Čápa, kde nabízí gulášovou polévku s bramborami a k tomu třeba čočku na kyselo, grilovanou klobásu, sázené vejce, sterilovanou okurku a čerstvý chleb. A to celé za 169 korun. Tak si nechte chutnat s krokodýlem.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: máme pro vás čerstvé informace, konkrétně pro řidiče na Hodonínsku. Silnice první třídy číslo 55 v obci Vnorovi totiž bude od sobotního rána opět plně průjezdná bez omezení. Od začátku z dubna tady probíhá oprava povrchu vozovky v délce necelé 3 kilometry. No a ve směru Strážnice Veselí nad Moravou je z důvodu prací komunikace dočasně uzavřena s využitím objízdných tras. No a tomu bude od soboty konečně konec.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Pro všechna raní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
5: Ano, slyšíte správně.
4: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé Jižní Moravě.
5: Žádné dlouhé čekání.
4: Profesionální montáž a rychlá realizace.
5: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
4: nebo telefon 724 100 122.
5: Klimatizace Břeclav.
4: Řešení proti letnímu horku.
6: Zdarec! Kam večer? No přece pod hvězdy. Dojdi na kulturu pod širým nebem. V Brně na Biotopu nebo na zámcích v Lednici a Kromclu. Čekají tě známý tváře a pecky, jak Noc na Karlštejně s Vašutem, Lotrando a Zubejda pro celou rodinu nebo sexy komedie. Neseď doma, kup si lístky na kultura-podhvězdami.cz a dojdi!
7: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
8: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
9: První probuzení na moři?
10: První selfie s delfínem.
11: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
12: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
13: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: kapela Queen a vyladíte krokodýla. Těsně před 11. je na čase zjistit, co je nového. Petra nese zprávy.
1: Hezké dopoledne. Z místa dopravní nehody, kterou zavinili, loni v Česku ujelo přes 17 000 řidičů. I o tom už za chvilku.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
5: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Z Krokodýla po 11. Neil Diamond a Two Friends. Taky se těšte na Berlin. A nabídnu Evu Farnou.
6: Loďka papírová. Proudy zas a znova.
0: Za minutu a půl bude 11.
7: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zatím máme v centru Brna velmi příjemně, sluníčko nám přeje, ale v průběhu dne má přibývat oblačnost. Hlavně později odpoledne, večer se mohou objevit i přehánky a lokálně i bouřky, tak s tím počítejte. Teploty ale stále krásné až kolem 26.
8: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Bakalářské práce se pomalu stávají minulostí. Na některých fakultách Mendelovy univerzity je nahradí odborná studie nebo projektové výstupy zaměřené na praxi. Například na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií nově studující čeká obhajoba studie před odborným panelem, složeným z akademiků i zástupců z praxe. Školy tak reagují na rozvoj umělé inteligence a požadavky pracovního trhu. Z místa dopravní nehody, kterou zavinili, loni v Česku ujelo 17 399 řidičů. Při těchto nehodách 7 lidí zemřelo, 29 utrpělo vážné zranění a 418 zranění lehké. Řidiči navíc často ujíždějí od nehod, při kterých se obětí stanou nejzranitelnější účastníci provozu, tedy chodci a cyklisté. Povinnost zastavit a poskytnout pomoc má ze zákona každý účastník nehody. Americký prezident Donald Trump opět kritizoval papeže Lva XIV., kterého obvinil z toho, že ohrožuje mnoho katolíků kvůli schvalování íránských jaderných zbraní. Papež, který v minulosti kritizoval válku v Íránu, poté řekl, že šířením poselství o míru by chtěl přispět k šíření křesťanského poselství a že lidé mají právo ho kritizovat. Novým trenérem českých biatlonistů je Michal Schlesinger, který doplní Ondřeje Moravce. Ve funkci nahradil Michaela Málka, jenž se přesunul do B týmu. V ženském výběru pokračuje i po druhé operaci ploténky Markéta Davidová a také Tereza Vinklárková. Skončil naopak Jakub Čtvrtecký.
9: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné dopoledne z Krokodýla taky vám, milí řidiči, a co se děje na silnicích, tak to prozradí Kuba.
10: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Dopravní nehoda uzavřela silnici 50 v úseku Bučovice-Nesovice mezi Uherským Hradištěm a Brnem. Tvoří se tam kolony a policisté řídí dopravu. V Brně dejte pozor na dopravní nehodu na kolišti. U křižovatky s Bratislavskou ulicí doprava vázne ze všech směrů. Bouralo se také na Křížové ulici u Mendlova náměstí. I tam si postojíte podle řidičů do 5 minut. Zdržíte se na opuštěné a Zvonařce. Směrem do Černovic před Dornichem. Doprava vázne už od Heršpické. A na dálnici D1 očekávejte místy zpomalení v pravém pruhu u Brna směr Vyškov mezi Popůvkami a 196. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
11: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

11. Hezké dopoledne přeje z krokodýla Katka. Před námi soutěž, bude krokodýl cestovatel a opět navštívíme jednu brněnskou městskou část. Chystám pro vás nápovědy už za chviličku a vyhrát můžete vstupenky do divadla, tak si to nenechte ujít. Krásný den přeju.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk. Naštvaná, rozespalá manželka nadává manželovi, který se dobývá domů ve značně podroušeném stavu s otisky rtěnky po obličeji. Ty mizero, doufám, že máš aspoň jeden dobrý důvod pro to, že se takhle zřízený dobýváš domů v 6 ráno. Jo, mám snídani.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: 11 hodin, 19 minut, to je přesný čas a já vás vyzývám, přátelé, právě teď můžete volat studio 603 103 103. Mám tady pro vás dvě vstupenky do divadla Reduta na představení Krvavý měsíc. Hrát se bude 7. června od 17 hodin. Na nikoho už máme na lince. Hezké dopoledne, Krokodýl Katka, kdo byl nejrychlejší?
2: Dobrý den, Tomáš.
1: Tomáši, tak připraven na moje nápovědy?
2: Zkusíme.
1: Tak jdeme na to. Dneska se vydáme do městské části v Brně, která byla původně samostatnou obcí. Sousedí s částí Řečkovice a byla k Brnu připojena v roce 1919. No a na co se v této části můžete těšit, co se zde nachází? Tak například letiště, převážně s provozem kluzáků. Dále také viniční trať v Pustých, zámek, zámecký park, Panský dvůr. Najdeme tam taky sochu svatého Jana Nepomuckého, zvonici, památník padlých, dva kříže a předvěké naleziště v Cihelně. Tak tušíte, která městská část to v Brně je?
2: Zkusí Medlánky.
1: A jsou to Medlánky. Naprosto levou zadní a pro vás dva lupeny do divadla, tak gratulace.
2: Jo, děkuju.
1: Koho vezmete sebou?
2: Budu asi s manželkou.
1: Tak manželku taky zdravíme. Krásnou středu, mějte se hezky.
2: Díky.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Více informací najdeš na autodrombrno.com.
5: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitri, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
6: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho Bipitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
7: Uniho Bipitel.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz.

0: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
4: No a

0: Zdraví krokodýl.
1: Přesně o 11:30 myslí krokodýl opět na vaše zdraví. No a ve studiu už je s námi ze zdravotnického zařízení Viera Salve paní Iveta Janáčková. A tak mě zajímá, Viera Salve nabízí širokou nabídku služeb. Máte něco speciálního pro muže, ženy nebo páry?
2: V našem studiu Viera Salve věříme, že skutečné zdraví vychází zevnitř. Proto vám představujeme unikátní kombinaci bylinné napářky a ozonoterapie. Je to přírodní i moderní biologie. Bylinná napářka podporuje hormonální rovnováhu, ulevuje při bolestech menstruace, působí jako hloubková regenerace ženských orgánů. Ozonoterapie je čistota nové generace, která aktivně regeneruje. Je to nejsilnější přírodní antioxidant a čistič. Likviduje bakterie, viry, plísně, urychluje hojení tkání a okysličuje krevní oběh. Pomáhá při chronických zánětech, kožních potížích nebo prostě jako silný restart imunitního systému. Náš ozonový set je navržen pro ženy i muže.
1: Tolik ze zdravotnického zařízení Viera Salve paní Iveta Janáčková. Děkujeme, přejeme hezký den.
0: Zdravý krokodýl. Zdravý krokodýl. Každý den rady

0: tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
1: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve, Masarykova 25, Brno, www.viarasalve.cz.
2: Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 98 600 korun ve hře na lince 603 103 103, kterou můžete volat právě teď, přátelé. Tak linka je odblokovaná v této chvíli a nejrychlejší z vás soutěží. Tak někoho už tam máme, krásné dopoledne. Krokodýl, kdo se dovolal?
2: Hezké dopoledne, to je Lukáš.
1: Lukáši, co děláte?
2: No, jsem v práci.
1: Jste v práci, že je za váma takovej klid? Nikde žádný šum a ruch?
2: Jo, no, tak jsem v kanceláři.
1: Kanclíku. Dobře zavřený, aby kdyby to padlo, aby se někdo s váma nechtěl dělit o tu výhru, ne?
2: No, asi tak.
1: Tak jo, tak připraven. Já ten zvuk zopakuju právě teď, tak nastražte uši, kdyby náhodou jste chtěl změnit svůj názor.
2: Dobře.
1: A jestli původní tip platí, tak jsem zvědavá, co typujete.
2: Zkusil bych, jestli to není se skládávání výstražního trojúhelníku, co mám vždycky v autě. Mm-hmm.
1: Taky ho mám a doufám, že ho nebudu potřebovat.
2: To já taky.
1: A jdeme se zeptat arbitra, jestli je 98 600 korun vašich. Tak tuhle odpověď asi už bohužel znáte a není asi taková, jakou byste chtěl slyšet, že?
2: Nedá se nic dělat.
1: Nedá, tak třeba někdy příště. Přesně tak, tak si mějte krásně, hezkou středu.
2: Taky.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A opět navyšujeme náš bank do příštího soutěžního kola, tak buďte dál s Krokodýlem.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3.

0: Jo, ještě beton.
1: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
2: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
3: Haló, jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžeme rozsvítit?
4: Je to tajný.
3: Takže,
4: pohrají jste.
3: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, já Maja, taky.
3: Dobrý.
4: Jdeme.
3: Jedu.
4: Hořák, zapínám, krájím.
3: Šlehám,
4: sedím.
3: Strouhám,
4: flambuju.
3: Hasím.
4: Slejvám.
3: Utírám.
4: Solím.
3: Pepřím.
6: Servíruju.
4: To bude legendární hostina.
7: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
8: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
9: Ikonický romantický balet se vrací do Brna. Žizel. Nesmrtelný příběh o lásce, zradě i odpuštění. V choreografii hvězdy kubánského baletu Rodolfa Castellanose. Uvádíme od 8. května v Mahenově divadle.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
12: Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
13: Víme první, co se děje v Brně.
12: Víme, jak bude.
13: Aktuální počasí.
12: A víme, jak to jezdí na Jižní Moravě.
13: Nejrychlejší dopravní servis.
12: Víme první.
14: Už 30 let.
12: Stále s vámi.

0: tohle byla Natasha Bedingfield. No a se mnou už ve studiu taky Petra, další zprávy. Ahoj, hezké poledne.
1: Hezké poledne, já se to úplně bojím říct, ale zase nás čeká další omezení dopravní. Tentokrát v Bosonohách, kdy a kde přesně uslyšíte za chvilku.
0: Ani se ti to nechce vyslovit, že?
1: No bojím se už, no, protože to je furt něco.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě. Permonium hlásí otevřeno. V zábavním parku s příběhem v Oslavanech u Brna vás čeká akční zábava plná dobrodružství, her a nevšedních zážitků. Interaktivní hra Magic Permon pro děti i dospělé s nástrahami oslavanských permonů, industriální lanové aktivity, menší děti si naopak užijí pohádkový příběh ztraceného permoníka. Zažijete společné dobrodružství pro rodiny s dětmi nebo akční partu kamarádů. Sezóna v Permoniu je již zahájena a otevřeno je i ve svátky. Více na permonium.cz.
3: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Radio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. k obědu Major Lazer. Taky se těšte, bude Lenny Kravitz. Nabídneme Xindla X.
8: Vždyť víš, co chci.
9: Já vím, ale nejde o to, kdo co chce.
0: Za minutu a půl přesně bude 12.
10: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak zítra nás čeká převažující velká oblačnost, hlavně odpoledne večer, kdy se můžou vyskytnout i přeháníky, případně i bouřka, a teploty nám spadnou 20 až 23 stupňů.
11: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
12: Přeji hezkou středu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
12: V Bosonohách začne od pondělí 18. května platit kyvadlová doprava řízená semafory. Důvodem je rekonstrukce hlavního průtahu městskou částí, tamní Pražské ulice. Pro rezidenty zásobování a hromadnou dopravu bude průjezd zhruba kilometrovým opravovaným úsekem umožněn. Ostatní musí využít přes 13 kilometrů dlouhou objížďku. Čerstvé houby Enoki, které se prodávaly v obchodech v Česku, obsahovaly nebezpečnou bakterii Listeria, která způsobuje onemocnění listeriózu. Závažný průběh může mít zejména u těhotných žen, seniorů, malých dětí a lidí s oslabenou imunitou. Nové směrnice zavádějí na singapurských školách výprask pro šikanující chlapce, kteří mohou podle závažnosti svého prohřešku dostat 1 až 3 rány rákoskou. Dívek se trest netýká. Použití rákosky bude muset schválit ředitel školy a trest budou smět vykonávat pouze oprávnění učitelé. Škola pak bude sledovat stav a pokroky trestaného, včetně poskytování psychologického poradenství. Fotbalová Liga mistrů pozná dnes večer druhého finalistu, který si 30. května zahraje s Arsenalem o trofej. Bayern Mnichov bude hostit obhájce trofeje Paris Saint-Germain, kteří před týdnem doma ve strhujícím prvním semifinále zvítězili 5-4. Odveta je na programu od 21 hodin. Arsenal včera vyřadil Atletico Madrid.
13: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: No, protože máme, přátelé, první středu v měsíci, tak to, co právě teď venku slyšíte, je pravidelná zkouška sirén. No a teď se mrkneme na to, co se děje aktuálně taky na silnicích. V Brně Líšni v Zaoralově ulici se srazila dvě osobní auta. Při nehodě došlo k úniku provozních kapalin, na místě jsou hasiči a policisté, tak tady počítejte s omezením provozu. Dále na trase Uherské Hradiště Brno mezi Bučovicemi a Nesovicemi se srazilo osobní auto s nákladňákem, na místě taktéž záchranné složky a policisté. Komunikace je obousměrně uzavřena, navíc čekejte dlouhé kolony. A ještě mrknem na D52 na 25. kilometru ve směru na Brno stojí pro poruchu odstavené auto. Tak buďte opatrní, šťastnou cestu vám všem.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Dneska v černé jako depešák, ale na Majálesu teda depešáci nebudou, že Jirko?
1: Ne, nebudou, ale pozor, bude tam i vlastní WC budka Rádia Krokodil a dneska to jde do velkého finále, budeme hledat výherce této soutěže, který bude něco v ulicích realizovat, tak se dozvíte.
0: Já bych si ji strašně přála.
1: No, tak
0: ty taky, co?
1: Vyčůrat se.
0: A tak.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde paní k lékaři. Jsem hrozně nevyspalá a unavená. No a co se stalo? Manžel je nemocný a já ho musím ve dne v noci hlídat. No tak proč mu nepořídíte ošetřovatelku? No právě proto pořídila, jenže ona je mladá a hezká a proto ho musím hlídat tuplem.

0: Shania Twain, kroků díl, Jirka s vámi, teď jdeme za našimi zlatíčky, nejmenšími posluchači.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: No, dneska jsme vyrazili taky do školky v Obřanech. Prcku se ptáme, co dělá herec. Tak schválně, děti. Co dělá herec?
2: Tancuji třeba divadle.
3: Herec, že je moc pěkný.
4: Dělá třeba pohádky o Karkulce, nebo může dělat o ty, co si řekne.
5: Nebo dokáže se být na koncertu a dovat takového své písničky.
6: Třeba může udělat pohádky a na konci písničky nějaký.
0: Co dělá herec, na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů ve školce v Obřanech.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zahradní centra Unihobby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
9: Unihobby.
8: Vše pro tvé zelené království.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
13: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
14: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
15: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie-slavík.cz.
16: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
17: Izomat stavebniny.
18: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
19: Best Beleza.
18: Nádherná zahradní dlažba.
19: Best Bellissima.
18: Dvě úžasné zahradní dlažby.
19: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
18: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Je dobré mít své jistoty.
10: Vaše nejvěrnější rádio.
3: Stále s vámi.
4: Aj.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: AC/DC. Krokodýl. Krokodýláci, tak co říkáte na zákaz telefonu ve školách? Představte si, že omezení používání mobilních telefonů zlepšuje komunikaci mezi žáky a pomáhá propojit jejich individuální světy tvořené internetem. Plyne to z dosavadní zkušeností ředitelů různých škol. My to sondujeme, kde všude to platí.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Jitka Chlumec.

0: atmosféře o přestávkách.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
2: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
3: Ano, slyšíte správně.
2: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
3: Žádné dlouhé čekání.
2: Profesionální montáž a rychlá realizace.
3: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
2: nebo telefon 724 100 122.
3: Klimatizace Břeclav.
2: Řeši proti letnímu horku.
4: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Janotovou, Robertem Míchou, Kristinou Daňhelovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
7: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
8: Fotbalový artist Brno hostí už tuto středu v dalším důležitém zápase Příbram. Jihomoravská metropole už jeden prvoligový tým pro příští sezónu má. Pojďme nyní podpořit Artis s vidinou možného budoucího městského derby i mimo Prahu. Artis Brno Příbram, středa 6.5. od 18 hodin v Králově poli. Za Brno, za fotbal.
9: SK Artis Brno.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
11: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
12: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
14: Mějte krokodýla v kase každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 98 000 korun.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: jedna legenda právě teď na krokodýlo Sandra Everless and Glove. Čerstvé zprávy s Petrou, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a brněnský dopravní podnik přesunul trolejbusovou a autobusovou zastávku u výstaviště. Proč, uslyšíte za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Kultura pod hvězdami míří letos opět do Brna. Muzikály, humor, rodinná pohádka nebo večer plný českých hitů, a to vše pod širým nebem. V červnu a srpnu ožije koupaliště Biotop v Komárově oblíbenými tituly jako Rebelové, 50 odstínů, Lotrando a Zubejda i koncertem Pod ta legendám. Kultura pod hvězdami v červnu a srpnu v Brně. Více na kulturapodhvězdami.cz.
3: Radio Krokodýl. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
5: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. hodině z Krokodýla David Guetta. Taylor Swift. Bude Sting. Český hitu Lucie Vondráčková. A teď máme za minutu 1 hodinu odpolední.
6: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě máme polojasnou oblohu, teploty kolem 26 stupňů, zítra čekejte plus 21.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnský dopravní podnik trvale přesunul trolejbusovou a autobusovou zastávku výstaviště Hlavní vstup směrem do centra. Už tak nesousedí se stejnojmenou tramvajovou zastávkou, ale je zhruba o 300 metrů blíž Mendlovu náměstí. Důvodem je to, že se zastávka po opravě vodovodu na původní místo nevešla. Meziroční inflace v Česku letos v dubnu zrychlila na 2,5% z březnových 1,9 a je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. Konečnou hodnotu dubnové inflace zveřejní statistici přesně za týden. I když se ceny každým rokem v turistických destinacích zvyšují, Chorvatsko letos může očekávat nebývale velký nápor turistů během letní sezóny. Podle studie Evropské cestovní komise se lidé vlivem okolností ve světě mnohem víc letos zaměří na oblast Středomoří. Největší zájem o dovolenou v Chorvatsku by pak mohl přijít ze Španělska nebo Itálie. Martin Nečas pomohl ve druhém kole play-off NHL gólem a přihrávkou k domácí výhře hokejistů Colorado 5-2 nad Minnesotou. Avalanche vedou v sérii 2-0 a ještě v letošní vyřazovací části neprohráli. Nejlepším hráčem zápasu byl vyhlášen Nathan McKinnon, který si připsal gól a 2 asistence.
7: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, i Tonda v terénu.
8: Nazdar, tady je Tonda. Pozorujte na ulici Žabovřeská ve směru k tunelům. Je tam nehoda v levém jízdním pruhu. Je to u sjezdu na Jundrov a Zoologickou. Tak tam je v levém jízdním pruhu auto, čeká na odtah a o nějakých 100 metrů dál u výjezdu zase zpátky na tu Žabovřeckou ve směru od Jundrova nebo od ZOO jsou v pravém pruhu 2 auta v sobě a tam to bude 100% na otah taky, protože jedno z těch aut nemá levé zadní kolo, takže Žabovřeská.
0: Díky, Tondo, děkujeme. Víme, co se děje, ano, v Brně i v Křížové ulici před Mendlovým náměstí máme taky dopravní nehodu. Hejte pozor, šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Lékař k pacientce. Chtěl jsem se vás ještě zeptat, jestli je váš muž pořád náměsíčný? Už ne. Vylečil se? Ne, spadl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: tak Krokodýl 9 Touch the Sun.
1: Den matek na rádiu Krokodýl.
0: Krokodýláci, v neděli bude Den matek. Nezapomeňte na tu vaši maminku, ať už je z Brna, z Vyškova, z Hodonína, Břeclavy, z Blanska. Na Krokodýlu můžete celý týden maminkám zanechávat zamilované vzkazy. Pište je na studio@krokodil.cz. Můžete vyhrát nádhernou kytici z Carmen Flora v Králově Poli. Tak pojďte do toho, pište nám, vaše vzkazy budeme vysílat už tuhletu neděli. Tady u nás na Krokodýlu.
1: Blíží se Den matek, a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
2: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
4: K dosažení. Přece liška s lišákem v Bílovicích nad Svitavou. Školní výlet na zážitkovém minigolfu Liška? Ano, poznejte se školáky legendární příběh Rudolfa Těsnohlídka na vlastní kůži.
5: Kdy?
4: Kdykoliv, záleží na domluvě.
5: Kde?
4: Minigolf Liška v Bílovicích nad Svitavou, hned vedle myslivny Lišky Bystroušky.
6: Rezervace na minigolfliska.luzanky.cz.
7: Izomat stavebniny.
8: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
9: Cemix fasáda, trvalá paráda.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
10: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
11: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
12: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
14: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.

Na kruku dílo Pink Juniu za okamžik si vyhodnotíme taky na soutěž o Majálesovou exkluzivní soutěž vlastní WC budku, k tomu VIP vstupy Gold VIP, máte se na co těšit. Teď zdravíme třeba Dominika, který poslouchá ve fakultní nemocnici Brno Bohunice. No a pozdravíme taky pacienta Marketka, by chtěla zahrát, tak uzdravení hrajeme. Amy Winehouse na kroku dílo právě teď.

0: Divoký byl tsunami a něco extra.
1: Brněnský majáles s rádiem Krokodýl.
0: Tento pátek se potkáme na brněnském výstavišti. Oslavíme 32. narozeniny rádia Krokodýl. Těšte se na hvězdy jako Činasky, David Koller, Kellen, Martina Partlová, další hlavní zahraniční DJ zvězda Rudimental. O vstupenky soutěžíme ve vysílání a jistotu máte právě teď na brnomajales.cz i najdete tam program. No pozor! Máme něco extra u nás, můžete vyhrát VIP, dvakrát gold, VIP vstupy a VC budku rádia Krokodýl. Stačilo napsat, co všechno jste ochotní pro výhru podstoupit, no a pozor, pak to výherce musí taky zrealizovat. Kdo vyhrál?
2: Nikola.
0: Slyšíme se, tady je rádio Krokodýl, je tam Nikola?
2: Ježíš, zdravím, ano, Nikola.
0: Nikolo, vyhráváš!
2: No to si děláte srandu, opravdu.
0: Vyhráváš dva gold VIP vstupy a k tomu vlastní WC budku rádia Krokodýl.
2: Tak to mám radost, to je skvělý. No tak to budou holky šílet. Pane bože, děkuju.
0: No a teď pojďme k tomu, co jsi napsala, co budeš realizovat a co šíleného tě napadlo.
2: Budu chodit po majálesu, budu oblečená jako budoucí nastávající nevěsta, jako na útěku. A budu se snažit získávat od lidí rady do nového manželství, anebo také jejich hříchy, co se jim stalo na festiácích. A za to jim budu dávat úkoly, rozhřešky nebo tresty.
0: No, dokonce i tresty. Tak co je důležité, ano. Ty máš výhru, máš WC budku vlastní.
2: Ano.
0: VIP. A samozřejmě užiješ si to tam.
2: Přesně tak, to teda. Ještě jednou moc děkuji, Krokodýle.
1: Oslavte s námi 32. narozeniny rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku rádia Krokodýl přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP, velmi ideální posluchači. Poslouchej

0: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
1: Bauhaus, když se to má podařit.
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusu na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
3: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
4: Kilian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
5: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Víc informací najdeš na autodrombrno.com.
6: Haló, jsme tu všichni.
7: Já nic nevidím.
6: Nemůžeme rozsvítit?
7: Ne, je to tajný.
6: Takže, pohraj jste.
7: Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian, jsem tu.
8: Hora, Yamaha, taky.
6: Dobrý.
7: Jdeme.
6: Jedu.
7: Hořák, zapínám, krájím.
6: Šlehám,
7: sedím,
6: strouhám,
7: flambuju.
6: Hasím.
7: Slejvám, utírám, solím, pepřím.
6: Servíruju.
7: To bude legendární hostina.
9: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu vířit, v souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím mířím.
1: Zkouším žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

0: je Krokodýl, tohle vaše rádio. 14. hodina, Petra, čerstvé zprávy, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a provoz vlaků na Brněnsku zastavila dnes nepovolená jízda osobního vlaku, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Hezkou středu, zveme vás dnes do divadla. Hru Obraz uvádí Redota v 19 hodin a komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
4: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
5: Unihoby.
4: Vše pro tvé zelené království.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 14. hodině si budeme zpívat a paté. Bude Jimmy Cliff a nebo Sebastian. Je tady 14. hodina.
7: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počas.
0: Na Jižní Moravě máme polojasno, teploty kolem 22 stupňů. Zítra bude podobně.
8: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Situace se žloutenkou je na jihu Moravy podle hygieniků nadále nepříznivá. Za poslední měsíce hepatitidou typu A nakazilo dalších 60 lidí. Od začátku roku evidují hygienici v kraji 335 případů, což je téměř třetina z celého Česka. Provoz vlaků v Rajhradě dnes ráno asi na 2 hodiny zastavila nepovolená jízda vlaku. Poté se začalo jezdit po jedné ze dvou traťových kolejí. Šlo o osobní vlak, žádné následky naštěstí nebyly. Provoz stál mezi stanicemi Modřice, Hrušovany u Brna.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Znojmo se chystá 19. května představit veřejnosti architektonickou studii na přestavbu budovy bývalé pošty na Horním náměstí na Městskou knihovnu. Ta současná v Zámečnické ulici už nestačí současným potřebám. Nová knihovna by měla plnit i roli kulturního a komunitního centra. Španělsko přijme na Kanárských ostrovech výletní loď, na které se šíří nebezpečný hantavirus. Dva nemocné převezou do Nizozemska a třetí člověk, označovaný za rizikový kontakt, bude dopraven do Německa. Z osazenstva lodi už zemřeli 3 lidé a nemoc se dál šíří. Celkem je na palubě okolo 150 lidí. Fotbalisté Arsenálu v odvětě semifinále Ligy mistrů porazili doma 1-0 Atletico Madrid a v součtu s úvodní remízou 1-1 postoupili po 20 letech do finále. Jediný gól utkání střelil v 45. minutě včerejší kapitán londýnského celku Saka.
9: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, víme, jak to jezdí.
10: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D1 na 163. kilometru ve směru do Prahy u Velké Víteše havarovala dodávka. Omezený je pravý pruh, kolona má aktuálně 4,5 kilometru. Před omezením na 196. kilometru u Brna ve směru od Prahy je silný provoz a přerušovaná kolona od 182. kilometru. 2-kilometrová kolona je před Brnem na D2 směrem od Bratislavy a zdržíte se i na výjezdu z Brna na Pohořelice v úseku mezi D1 a Modřicemi. A 7-kilometrovou kolonu čekejte na trase z Vídně do Brna před vodní nádrží Nové Mlýny. I tam brzdí provoz zúžení. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní Bumbálková se ptá syna. Tak povídej, co jsi se dneska naučil ve škole? Jak spát s otevřenýma očima?

0: Shepard Geronimo, jsme kroku díl, jsme vaše rádio. Nezapomeňte, že se blíží kromě Majálesu. V pátek se potkáme na brněnském výstavišti. Vstupenky na brnomajales.cz. Tak v neděli nás čeká taky Den maminek.
1: Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
2: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Zdravý krokodýl. Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
3: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve, Masarykova 25, Brno, www.viarasalve.cz.
1: Radio Krokodýl.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Fotbalový Artist Brno hostí už tuto středu v dalším důležitém zápase Příbram. Jihomoravská metropole už jeden prvoligový tým pro příští sezónu má. Pojďme nyní podpořit Artist s vidinou možného budoucího městského derby i mimo Prahu. Artist Brno Příbram, středa 6.5. od 18 hodin v Králově poli. Za Brno, za fotbal.
8: SK Artist Brno.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
13: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
14: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
15: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Miluju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

jste skoro kudělám. Tady je vaše rádio, Whitney Houston. No a brněnský Majáles, nezapomeňte vstupenky na brnomajales.cz. Potkáme se tam v pátek, skoro kudílem oslavíme 32. narozeniny.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Vojtěch Martin Krokodýl hity, taky podle vás, ano, vy hlasujete a my podle toho hrajeme. Máme pro vás taky hit parádu.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl, top 50.
2: Představujeme vám tři největší hity podle vašich hlasů. Třetí místo, David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Gone, gone, gone. Na dvojce je partička Krištof, Život je krásný. A jednička Alefar Ben, Baby

0: krokodýl. Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
1: Ano, slyšíte správně.
0: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
1: Žádné dlouhé čekání.
0: Profesionální montáž a rychlá realizace.
1: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
0: nebo telefon 724 100 122.
1: Klimatizace Břeclav.
0: Řešení proti letnímu horku.
2: Ikonický romantický balet se vrací do Brna. Žizel. Nesmrtelný příběh o lásce, zradě i odpuštění. V choreografii hvězdy kubánského baletu Rodolfa Castellanose. Uvádíme od 8. května v Mahenově divadle.
3: Bacha, zleva! Útočí na nás!
4: Na, vem si šíp!
3: Dostal jsem ho! Jo!
4: Hero Game Lesná. Arena, kde zažiješ lukostřeleckou bitvu s partou kámošů nebo kolegů.
3: Týmová hra pod širým nebem.
4: Kde?
3: Areál lanového centra Proud, Brno Lesná.
4: Kdy?
3: Od pátku do neděle. Rezervace na arro2tv.gamelesna.cz.
4: Zaměř na Lesnou a střílej šípy po všem, co se hejbe. To je Hero Game Lesná.
5: Zdarec! Kam večer? No přece pod hvězdy. Dojdi na kulturu pod širým nebem. V Brně na Biotopu nebo na zámcích v Lednici a Kromclu. Čekají tě známý tváře a pecky, jak Noc na Karlštejně s Vašutem, Lotrando a Zubejda pro celou rodinu nebo sexy komedie. Neseď doma, kup si lístky na kultura-podhvězdami.cz a dojdi!
6: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
7: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
8: Snížíme o 2 stupně.
7: Bod 2. Průvan.
8: Dáme ručníky mezi okna.
9: Výborný návrh.
7: Bod 3. Plíseň.
8: Vydrhnout, přetřít.
10: A co udělat rekonstrukci?
9: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
11: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
12: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
13: Tady se vám blíží splátečka a další.
14: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
15: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Na krokodýlu Black Milk, no a my už chystáme brněnský Majáles. Bude to velké zahraniční DJ zvězda, která tam vystoupí poprvé na brněnském Majálesu. Bude Rudimental, tak si ho dáme s Johnem Newmanem právě teď na krokodýlu. Tak nezapomeňte, Majáles už tento pátek.

0: Tohle je úžasný Brain Adams. 15. hodina, 3. hodina odpolední. Víme, co je nového, Petra prozradí.
1: Hezké odpoledne a na Žlutém kopci vzniklo nové parkurové hřiště, kde přesně uslyšíte.
2: Zahradní centra Unihobby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty. Unihobby. Vše pro tvé zelené království.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. Wanted. Jennifer Lopez a taky partička Jelene. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 3. hodině.
7: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekejte zataženo, teploty budou poměrně vysoké, kolem 23 stupňů.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na Žlutém kopci na konci Tomešovy ulice vzniklo nové parkurové hřiště, které návštěvníkům nabízí široké spektrum překážek. Sportoviště se stane součástí nově budovaného parku, který v části Žlutého kopce vzniká.
5: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Silnice 55 v obci Vnorovi bude od sobotního rána plně průjezdná bez omezení. Jak víte, od začátku dubna tam probíhala oprava povrchu vozovky v délce 2,7 kilometru. Ve směru Strážnice Veselí nad Moravou je z důvodu prací komunikace dočasně uzavřená s využitím objízdných tras. Letecké palivo dál zdražuje. Od začátku americko-izraelského útoku na Irán se ceny zvedly asi o 75%. Aerolinky tak přehodnocují náklady a ruší některé spoje. Další lety slučují. V Evropě je ale zatím kerosinu dostatek. Evropská komise slibuje, že ještě tento týden aktualizuje pokyny pro letecké společnosti ohledně využívání leteckého paliva a koordinace zásob. Fotbalový útočník Kylian Mbappé čelí ve Španělsku silné vlně kritiky, která vyústila až ve fanouškovskou petici požadující jeho odchod z Realu Madrid. Původně mířila na 200 000 podpisů, ale dnes dopoledne jich měla už téměř 12 milionů. Francouzský reprezentant se brání a tvrdí, že část útoků je přehnaná a realita je jiná, než jak ji někteří popisují.
8: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už pojďme na silnice. Martina je v terénu.
9: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Opatrně v Brně v Rybnické ulici, kde u křižovatky s Prostřední ulicí je na vozovce spadlý přenosný semafor. Silný provoz a přerušovaná kolona je na dálnici D1 mezi Ostrovačicemi a Brnem ve směru od Prahy. 3-kilometrovou kolonu čekejte na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy. 5-kilometrová kolona je aktuálně kvůli omezení na vodní nádrži Nové Mlýny na trase z Mikulova na Brno. Hlavní tah mezi Uherským Hradištěm a Brnem je po vážné nehodě osobního auta s nákladním znovu uzavřený v obou směrech mezi Nevojicemi a Nesovicemi. Odklízí se tam následky nehody. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Jirka s vámi za mikrofonem. Pěkné odpoledne, Brno, Jižní Moravo. Ano, máme pro vás soutěž o WC budku Rádia Krokodýl na Brněnském Majálesu i o tom za malou chvíli.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde chlapek do cukrárny a ptá se prodavačky, co je to za hnusný dorty? Co si to vůbec dovolujete, pít takovej humus?
3: Já pekla dorty, když vy jste ještě nebyl na světě.
2: No tak proč je prodáváte až teď?

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádiem Krokodýl.
1: Tento pátek se potkáme na brněnském výstavišti. Oslavíme 32. narozeniny Rádia Krokodýl. Těšte se na hvězdy jako Činasky, David Koller, Kellen, Martina Pártlová, další hlavní zahraniční DJ zvězda Rudimental. O vstupenky soutěžíme ve vysílání a jistotu máte právě teď na brnomajales.cz i najdete tam program. No pozor! Máme něco extra u nás, můžete vyhrát VIP, dvakrát gold, VIP vstupy a VC budku Rádia Krokodýl. Stačilo napsat, co všechno jste ochotní pro výhru podstoupit, no a pozor, pak to výherce musí taky zrealizovat. Kdo vyhrál?
2: Nikola.
1: Slyšíme se, tady je Rádio Krokodýl, je tam Nikola?
2: Ježiš, zdravím, ano, Nikola.
1: Nikolo, vyhráváš!
2: No, to si děláte srandu, opravdu.
1: Vyhráváš dva gold VIP vstupy a k tomu vlastní WC budku Rádia Krokodýl.
2: Tak tu mám radost, to je skvělý. No, tak to budou velký šílet. Pane bože, děkuju.
1: No a teď pojďme k tomu, co jsi napsala, co budeš realizovat a co šíleného tě napadlo.
2: Budu chodit po Majálesu, budu oblečená jako budoucí nastávající nevěsta jako na útěku a budu se snažit získávat od lidí rady do nového manželství anebo také jejich hříchy, co se jim stalo na festiácích a za to jim budu dávat úkoly, rozhřešky nebo tresty.
1: No, dokonce i tresty, tak co je důležité, ano. Ty máš výhru, máš WC budku vlastní, VIP a samozřejmě užiješ si to tam.
2: Přesně tak, to teda. Ještě jednou moc děkuji, Krokodýle.
0: Oslavte s námi 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP, velmi ideální posluchači. Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
4: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Starnet internet.
9: K dosažení. Přece liška s lišákem v Bílovicích nad Svitavou. Školní výlet na zážitkovém minigolfu Liška? Ano, poznejte se školáky legendární příběh Rudolfa Těsnohlídka na vlastní kůži.
10: Kdy?
9: Kdykoliv, záleží na domluvě.
10: Kde?
9: Minigolf Liška v Bílovicích nad Svitavou, hned vedle myslivny Lišky Bystroušky.
10: Rezervace na minigolfliska.luzanky.cz.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
12: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
13: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.

0: Mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Je dobré mít spřízněnou duši.
6: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Jste s Krokodýlem, tady vaše rádio. Nezapomeňte, už v pátek slavíme 32. narozeniny na brněnském Majálesu. Vstupenky na brnomajales.cz. No a za okamžik tip na levný benzín.

0: šetříme s Krokodýlem.
1: Tip na levný benzín v Brně a okolí. Krokodýl, šetříme vaše rodinné rozpočty. Dobře poslouchejte. Benzín 40,90, nafta 41,90. Kde? Čerpací stanice Prim. Brno, Jihlavská 29.
0: Šetříme s Krokodýlem.
2: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Víc informací najdeš na autodrombrno.com.
7: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Jarontovou, Robertem Jíchou, Kristinou Danhelovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
8: Haló, jsme tu všichni.
9: Já nic nevidím.
8: Nemůžeme rozsvítit?
9: Ne, je to tajný.
8: Takže,
9: pohraj jste.
8: Heneš, long story short, tady.
9: Brňák, Dian, jsem tu.
10: Hora, Jamaja, taky.
8: Dobrý.
9: Jdeme.
8: Jedu.
9: Hořák, zapínám, krájím.
8: Šlehám, sedím.
9: Strouhám.
8: Flambuju.
9: Hasím. Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
8: Servíruju.
9: To bude legendární hostina.
11: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
12: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
13: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Letní kauma, lambáda, ladíte krokodýla, no a teď už také aktuální zprávy, o čem pak budou, má je pro vás Peťa Papančevová.
1: Hezké odpoledne, do Brna dorazil Legiovlak, když se do něj budou moci podívat lidé, uslyšíte za chvilku.
2: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus,
3: když se to má podařit. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 16. hodině Tim Brand. Men at Work. Australská pohodička, taky Eva Farná. Je to tak správně, jen se neumí. Máme 15 hodin a 59 minut.
5: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A jak to vypadá s počasím? Aktuální teploty stále velmi příjemné. Brno 25, Znojmo taktéž, Břeclav 26 stupňů Celsia. Aktuálně je stále polojasno, ovšem později odpoledne podle meteorologů a na večer se mohou spíše s menší pravděpodobností objevit přehánky, hlavně pak na západě a severu kraje, případně i bouřka, tak s tím počítejte.
6: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nejvyšší soud se letos poprvé připojí k festivalu Open House Brno, který každoročně otevírá veřejnosti architektonicky významné a běžně nepřístupné budovy ve městě. Devátý ročník festivalu se uskuteční od 15. do 17. května. Do Brna dorazil Legiovlak. Replika vojenské vlakové soupravy se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagónů. Účelem je lidem připomenout československé legionáře, kteří se těmito vlaky v letech 1918 až 1920 přepravovali napříč Ruskem po transsibirské magistrále. Vstup do Legiovlaku je zdarma. V Brně ho lidé mohou do 17. května navštívit v Králově poli. Politici, kteří působí paralelně v obecní a krajské samosprávě, budou dál dostávat snížené odměny. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení právní úpravy. Plnou odměnu těmto politikům od letoška vyplácí jen jeden samosprávný celek, zatímco druhý snižuje na 40% částky, na kterou by měli nárok, pokud by působili jen v jednom zastupitelstvu. Čeští hokejisté museli zrušit dnešní trénink v přípravě na švédské hry kvůli díře v ledu na jedné ze dvou tréninkových ploch v Katena aréně. Zatrénovali si tam včera odpoledne, znovu na led půjdou až při zítřejším ranním rozbruslení před večerním vstupem do turnaje proti domácímu Švédsku.
7: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na nájezdu na D2 od obchodního centra Avion na prvním kilometru směrem na Brno se srazilo osobní auto s nákladním, blokují jeden pruh, tak tam počítejte se silným provozem a se zdržením. Na příjezdu do Kuřimi za odbočkou z hlavního tahu směrem od Brna se srazila dvě osobní auta, blokují jeden pruh, tak tam počítejte se silným provozem. D1 205,5 km směrem od Brna na Vyškov, tady stojí u krajnice poruchané vozidlo, tak dávejte pozor. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 16. hodina je tady, ladíte Krokodýla, no a co nás čeká za malou chvíli, tak například lekce brněnského hantecu a společně s ní Honza Žanek Hlaváček.
1: Zdar jak smíďa skoro kslí, gomety, co to znamená, když je našlapané šmirgl.
0: Tak to se dozvíme už za malou chvíli na Krokodýlu.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Rozhovor učitele a žáka. Proč jsi přišel pozdě do školy? No, protože jsem vyšel pozdě z domu. No a proč jsi nepřišel dřív? No, protože už bylo pozdě, abych vyšel dřív.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

krutnou nudu. Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Fun Factory a Celebration a teď už také Brněnské Hantec, lekce brněnského Hantecu, lekce brněnské řeči. No a společně s ní samozřejmě odborník Honza Žanek Hlaváček. Žany, vítej.
2: Zdar, jak svý a skoro kslí. Gomete, co to znamená, když je našlapané šmirgl?
1: Tak na to jsme se samozřejmě ptali i vás, krokodýláci, co to je.
3: Bousící papír.
4: Tvrdý papír.
5: Zmačkaný papír.
1: Ten šmirgl je asi hodně matoucí. Žanku, co ty na to?
2: Když je našlapaný šmirgl, je to přeplněná šalina nebo v tramvaji. Tak doufám, že lapnete jenom ten našlapaný šmirgl a budete mít betelný den.
1: Hlavně teďka, když už je čím dál větší teplo. Tolik Žanek Hlaváček a Brněnské Hantec.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Blíží se Den matek a tak vysílání rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
6: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
7: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
8: Ano, slyšíte správně.
7: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
8: Žádné dlouhé čekání.
7: Profesionální montáž a rychlá realizace.
8: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
7: nebo telefon 724 100 122.
8: Klimatizace Břeclav.
7: Řešení proti letnímu horku.
9: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp. 9. až 11. července v kempu Olšovec vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
10: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
11: Izomat stavebniny.
12: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
13: Best Beleza.
12: Nádherná zahradní dlažba.
13: Best Bellissima.
12: Dvě úžasné zahradní dlažby.
13: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
12: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
14: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
15: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
16: AAA Auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
17: První probuzení na moři?
18: První selfie s delfínem.
19: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Je dobré být spolu.
18: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Zdraví krokodýl.
1: Krokodýláci, a dnes máme ve studiu zástupce zdravotnického zařízení Viara Selve paní Ivetu Janáčkovou. Viara Selve nabízí širokou nabídku služeb, tak máte něco speciálního pro muže, pro ženy nebo pro páry?
2: V našem studiu Viara Selve věříme, že skutečné zdraví vychází zevnitř. Proto vám představujeme unikátní kombinaci bylinné napářky a ozonoterapie. Je to přírodní i moderní biologie. Bylinná napářka podporuje hormonální rovnováhu. Ulevuje při bolestech menstruace, působí jako hloubková regenerace ženských orgánů. Ozonoterapie je čistota nové generace, která aktivně regeneruje. Je to nejsilnější přírodní antioxidant a čistič. Likviduje bakterie, viry, plísně, urychluje hojení tkání a okysličuje krevní oběh. Pomáhá při chronických zánětech, kožních potížích nebo prostě jako silný restart imunitního systému. Náš ozonový set je navržen pro ženy i muže.
0: Zdravý krokodýl. Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
3: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme

příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve, Masarykova 25, Brno, www.viarasalve.cz.

0: Krokodýl.
1: Krokodýláci, v neděli 10. května bude Den matek. Nezapomeňte na tu vaši maminku, ať už jste z Brna, z Vyškova, Břeclavy, Hodonína nebo ze Znojma. Na Krokodýlu můžete celý týden maminkám zahrát v rádiu a ještě vyhrát v našem vysílání nádherné kytice Carmen Flora v Králově Poli. Své vzkazy nám posílejte na studio@krokodil.cz. No a samozřejmě tam nezapomeňte připsat i telefon na vás.
0: Byli u našich prvních krůčků. Byli nám vždy oporou. Díky, mami.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
6: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se čtyřletou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
7: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
8: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty. Unihoby. Vše pro tvé zelené království.
9: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
10: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
11: Ikonický romantický balet se vrací do Brna. Žizel. Nesmrtelný příběh o lásce, zradě i odpuštění. V choreografii hvězdy kubánského baletu Rodolfa Castellanose. Uvádíme od 8. května v Mahenově divadle.
12: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
14: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krásná Olga Lounová, optimista, chvíli před 17. hodinou. Aktuální zprávy má pro vás Peťa Papančová. O čem budou?
1: Hezké odpoledne, v Kohoutovicích se otevře nové hřiště, víc o tom už za chvilku.
0: A teď už také pozvánka do divadla.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Hru Obraz uvádí Redota v 19 hodin a komedii Fichtl nabízí Divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 17. Bad Dream. Jamelia. A nebo Černí anděle. Za pár vteřin je to 17. hodina.
7: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Brno a Jižní Morava hlásí stále příjemné teploty, 25 stupňů je aktuálně v Brně a Znojmě, Břeclav hlásí 26, Hodonín a Vyškov zhodně 23 stupňů Celsia. Aktuálně stále polojasno, ovšem později odpoledne a večer se mohou objevit přeháňky, hlavně na západě a severu kraje, případně i bouřka.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 5, hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Kohoutovicích se u základní školy Chalabalova otevře nové hřiště. Nabídne minifotbal, lezeckou stěnu nebo workoutové překážky. Veřejnost si bude moci hřiště vyzkoušet poprvé 28. května u příležitosti Dne dětí a potom od 1. června vždy o víkendu. Fotbalová zbrojovka Brno už má všechny pozemky, které potřebuje k výstavbě nové akademie. Vzniknout má do 2 let v Měnině na Brněnsku. V jednom místě se má soustředit veškeré sportovní i organizační zázemí klubu. Společně tam budou fungovat A-tým, mládežníci, ženy i klubový management.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Břeclavské koupaliště, které prochází rekonstrukcí, už naplnila voda. Dělníci pracují na zátěžových testech, dokončují terénní úpravy a v příštím týdnu položí i travní koberce. Koupaliště bude od července návštěvníkům k dispozici v částečném provozu. Využít budou moci bazény, skluzavky, vodní prvky a občerstvení. Fotbalová Liga mistrů pozná dnes večer druhého finalistu, který si 30. května zahraje s Arsenálem o trofej. Bayern Mnichov bude hostit obhájce trofeje Paris Saint-Germain, kteří před týdnem doma ve strhujícím prvním semifinále zvítězili 5-4. Odveta je na programu od 21 hodin. Arsenál včera vyřadil Atletico Madrid.
8: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete, a pokračuje Martina.
9: Odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 před omezením na 196. kilometru u Brna ve směru od Prahy vás čeká souvislá kolona od Popůvek. 3 kilometry má aktuálně kolona na dálnici D2 směrem od Bratislavy před nájezdem na D1. Kilometrová kolona je na trase z Brna na Mikulov před omezením u vodní nádrže Nové Mlýny. A kvůli silnému provozu čekejte kratší kolonu před Lipůvkou na trase z Brna na Svitavy. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
0: Martino, děkujeme, z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37
3: 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu.

0: 3 minuty po 17. hodině ladíte Krokodýla, krásné odpoledne vám přeje Janče Houbová, no a teď už také pohled za našimi zlatičky. Za malou chvíli se jich zeptáme, proč chodí někteří lidé do kostela.
1: Že si prostě povídají o Pán Bůhovi.
0: Další odpovědi už za malou chvíli a podíváme se také na brněnský majále s rádiem Krokodýl, tak buďte s námi a teď už také kapitán Demo, zlatička, krásné odpoledne.

0: Pojď sem.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Chlápek stojí na břehu rybníka, na krku provaz a na něm obrovský kámen. Už se připravuje ke skoku, když k němu přijde policista a povídá: člověče, stojte, co blázníte? Co vás to napadlo? Když tam skočíte, budu muset skočit pro vás. Než vás vytáhnu, tak se oba promočíme a v téhle zimě dostaneme oba zápal plic. Tak neblázněte. Jděte domů a oběste se tam.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A teď už také vyrážíme za našimi nejmenšími posluchači Krokodýlí Zlatíčka. Tentokrát se ve školce na Lesné ptáme, proč někteří lidé chodí do kostela.
2: Protože tam je Ježíšek.
3: Nebo třeba, když ten kostel nikdy neviděli, tak aby se ho šli prohlídnout.

0: Trabuchovi.
1: Tak tolik krokodýlí zlatička odpovědi na otázku, proč někteří lidé chodí do kostela.
2: Radio Krokodýl. Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
3: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé. A kamkoliv. Carmen-flora.cz.
2: Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zahradní centra Unihobby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
6: Unihobby.
5: Vše pro tvé zelené království.
7: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Víc informací najdeš na autodrombrno.com.
8: Zdarec! Kam večer? No přece pod hvězdy. Dojdi na kulturu pod širým nebem. V Brně na Biotopu nebo na zámcích v Lednici a Kromclu. Čekají tě známý tváře a pecky, jak Noc na Karlštejně s Vašutem, Lotrando a Zubejda pro celou rodinu nebo sexy komedie. Neseď doma, kup si lístky na kulturapodhvězdami.cz a dojdi!
9: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili receptury. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12 z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12 a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
10: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
11: Snížíme o 2 stupně.
10: Bod 2. Průvan.
11: Dáme ručníky mezi okna.
12: Výborný návrh.
10: Bod 3. Plíseň.
11: Vydrhnout, přetřít.
13: A co udělat rekonstrukci?
12: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
14: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
15: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
16: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Je dobré mít přítele na celý život.
17: Vaše nejvěrnější rádio.
2: Stále s vámi.

Němci. Ovce a kozy pomáhají na strmých svazcích udržovat vzácné stepní rostliny. Obezřetní by kvůli nim měli být obzvláště turisté, kteří do přírody vyrazí s pejskem. Tak na to myslete, teď už taky Vance Joy Riptide.

0: Krokodýláci, mějte nás každý den v kapse. Stáhněte si naši mobilní aplikaci a poslouchejte Radio Krokodýl kdykoliv a kdekoliv. V autě, doma, v práci nebo třeba na cestách. Díky naší aplikaci s námi můžete být i v kontaktu, pošlete nám třeba hlasovku, dáte vědět, kde se co děje nebo jak to zrovna vypadá na silnicích. Staňte se součástí našeho vysílání, stahujte, poslouchejte a hlavně vyhrávejte na www.krokodil.cz.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
5: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: K dosažení. Přece liška s lišákem v Bílovicích nad Cvitavou. Školní výlet na zážitkovém minigolfu Liška? Ano, poznejte se školáky legendární příběh Rudolfa Těsnohlídka na vlastní kůži.
8: Kdy?
7: Kdykoliv, záleží na domluvě.
8: Kde?
7: Minigolf Liška v Bílovicích nad Cvitavou. Hned vedle myslivny Lišky Bystroušky.
8: Rezervace na minigolfliska.luzanky.cz.
9: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Kapela Queen, I Want to Break Free, chvíli před 19. hodinou, Krokodýl s vámi, za malou chvíli počasí, dopravní info a také aktuální zprávy z Peťu a teď už také pozvánka, kam můžete vyrazit.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Kultura pod hvězdami míří letos opět do Brna. Muzikály, humor, rodinná pohádka nebo večer plný českých hitů a to vše pod širým nebem. V červnu a srpnu ožije koupaliště Biotop v Komárově oblíbenými tituly jako Rebelové, 50 odstínů, Lotrando a Zubejda i koncertem pod ta legendám. Kultura pod hvězdami v červnu a srpnu v Brně. Více na kulturapodhvězdami.cz.
2: Rádio Krokodýl, Janča Houbová.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A z hitu Krokodýla po 19. hodině Vana Stovky a Kouzlo.
6: Miláčku, pletej si pojmy a z lásky zbyly jen dojmy.
0: Taková majová hitůvka, no a potom samozřejmě po 19. to bude jen a jen na vás, krokodýláci. Hity na přání s Jirkou od 19. hodiny.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí stále příjemné, Brno a Jižní Morava příjemné teploty, 24 stupňů Celsia, ovšem na večer se mohou objevit přehánky, hlavně na západě a severu kraje, případně i bouřka. V noci bude převažovat velká oblačnost, nejnižší teploty mezi 12 až 15 stupni. A jak to bude vypadat ve čtvrtek, převládající velká oblačnost, teploty okolo 20 až 23 stupňů Celsia. No a teď už také aktuální přehled zpráv s Peťou.
2: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
7: V bosonohách začne v pondělí 18. května platit kyvadlová doprava řízená semafory. Důvodem je rekonstrukce Pražské ulice. Pro rezidenty zásobování a hromadnou dopravu bude průjezd zhruba kilometrovým opravovaným úsekem umožněn. Ostatní čeká 13 kilometrů dlouhá objížďka. Nejvyšší soud se letos poprvé připojí k festivalu Open House Brno, který každoročně otevírá veřejnosti architektonicky významné a běžně nepřístupné budovy ve městě. Devátý ročník festivalu se uskuteční od 15. do 17. května. Na Žlutém kopci na konci Tomešovy ulice vzniklo nové parkourové hřiště, které návštěvníkům nabízí široké spektrum překážek. Stane se součástí nově budovaného parku, který v části Žlutého kopce vzniká.
2: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis rádia Krokodýl.
0: A teď už také aktuální dopravní informace, které určitě využijete, pokračuje Martina.
8: Pěkný večer všem posluchačům rádia Krokodýl. V Brně v okružní ulici u křižovatky s třídou generála Píky došlo k nehodě dvou osobních vozidel. Čekejte tam silný provoz. Silný provoz je stále také na D1 před Brnem od Ostrovačic. Na dálnici D2 na druhém kilometru směrem z Bratislavy na Brno bouralo osobní auto s nákladním. Kolona tam má zhruba 1,5 kilometru. Pro Radio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
0: Marti, děkujeme a z Krokodýla samozřejmě šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku, doražte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

Petr Bič Proužek, tady je Krokodýl. Parádní podvečer, Brno, Jižní Moravo. Dneska nás čekají taky večernice Rádia Krokodýl po 20. hodině. No a my už pomaličku začínáme hrát na vaše přání, tak si připravte telefony a mezi tím Dr. Alban, It's My Life. Na Krokodýl právě teď.

0: Hity na přání.
1: Tady jsou Hity na přání. Na Krokodýl hrajeme podle vás, tak pojďme na telefon. Kdo pak se dovolal? Haló, Krokodýl?
2: Pavel Janša z Velkého zahraničí spičovatelského ústavu. Pavel... Mám vás všechny docela rád, brážu Krokodýl, jste vynikající a já se dobrou náladu pro lidi.
1: Moc děkujeme.
2: Teď bych chtěl zahrát Četlance, která nás vezla autobusem perfektně se Střemonice, Zdenko Kozrašovi a potom Marcel se Zuzance, která má nádherný hlas a samozřejmě Martině do Prahy, která nás poslouchá každý den a mým vnoučatům píši a
1: a rádi zahrajeme, Pavle. Měj se krásně, zdravíme. A vy si zavolíte, jsem tady pro vás, já jsem Jirka. Tohle jsou Hity na přání.
0: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103.
3: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Je ty na přání, jsme Krokodýl, jsme vaše rádio. Tak kdo pak se nám dovolal, ahoj?
1: Ahoj, tady Makčo.
0: No zdar Makčo, tak komu zahraješ, povídej.
1: Bude to hlavně pro mamku, která to má moc ráda, tu písničku, pak pro mě, pro všechny, kdo posluchuje, pro tebe do studia.
0: A tobě do práce.
1: Tak díky.
0: Měj se krásně.
1: Jo, děkuju. Ahoj.
0: A vyvolejte studio, jsem tady pro vás. 603 103 103, Krokodýl, hity na přání.

0: Je to napřání krokodýl, za okamžik pokračujeme.
1: Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
2: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
1: Je dobré vyhrávat. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Je ty na přání, jsme Krokodýl, ale můžete si nechat zahrát. Kdo tam? Haló?
1: Haló, haló.
0: Nazdár, tak pro koho poletí ATC? Slyšíme se? Ej, tak nám vypadá, že posluchač z Bystrce vypadl, nevadí. Vím, že chtěl ATC, tak to zahrajeme

0: It is you on the world, krokodýl. Tady jsou hity na přání, kdo pak se dovolal, haló?
1: Joj, Janča, Řečkovice.
0: Zdravíme Řečkovice, tak ho pozdravíš, povídej.
1: Chtěla bych pozdravit hlavně celý rádio Krokodýl. To je vážně fantastický.
0: Děkujeme, Jančo. Díky, že jsi s námi. Vy si můžete taky zavolat do Krokodýla. Tady je číslo 603 103 103.

0: Je ty na přání a pojďme na telefon. Kdo tam a komu budeme hrát? Haló?
1: Ahoj Jirko, tady je biker Zdenek ze Šepkovic. Písničku pošleme jako hlavnímu organizátorovi brněnského Majálesu, pochopitelně tobě.
0: Děkuji.
1: Ať se vše včetně počasí zadaří, přidáme všechny bikeristy, kteří mě občas taky pozdraví, pak ještě Pavlovi Janštovi z Mezříče a Tajgrovcům z Kulova u Těchova. Takže hezký večer a dáme slečnu závist od Brichty.
0: Už to vidí, ahoj, krokodýle, hety na přání.

0: Hity na přání Krokodýl. Hrajeme podle vás. Kdo tam? Haló?
1: Já.
0: Venďo, vítej. Odkud nám voláš?
1: Z Prýglu.
0: Zdravíme na Prýgl. Komu zahraješ? Co to bude?
1: Svýmu strejdovi, Davidovi, tačkovi, segře, mamce a prostě všem z Prýglu a vám do éteru.
0: Zahrajeme. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
2: Rádio Krokodýl. Hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 633

0: Radio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Krokodýl a další hity All City, Carrie Jepsen. NSYNC. Nebo Xindle X. Včera mi bylo málo, dneska. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
3: Haló, jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžeme rozsvítit?
4: Je to tajný.
3: Takže,
4: pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Yamaya, taky.
3: Dobrý.
4: Jdeme.
5: Jedu.
4: Hořák, zapínám,
5: krájím.
4: Šlehám,
5: sedím,
4: strouhám,
5: flambuju.
3: Hasím,
4: slejvám,
5: utírám,
4: solím.
5: Pepsím.
3: Servíruju.
4: To bude legendární hostina.
5: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
6: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
9: Brněnský dopravní podnik trvale přesunul trolejbusovou a autobusovou zastávku Výstaviště Hlavní vstup směrem do centra. Nově je zhruba o 300 metrů blíž Mendlovu náměstí. Důvodem je to, že se zastávka po opravě vodovodu na původní místo nevešla. Silnice 55 v obci Vnorovi bude od sobotního rána plně průjezdná bez omezení. Od začátku dubna tam probíhala oprava povrchu vozovky a ve směru Strážnice Veselí nad Moravou je z důvodu prací komunikace dočasně uzavřena s využitím objízdných tras. Situace se žloutenkou je na jihu Moravy podle hygieniků nadále nepříznivá. Za poslední měsíce hepatitidou typu A nakazilo dalších 60 lidí. Od začátku roku evidují hygienici v kraji 335 případů, což je téměř třetina z celého Česka.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy

0: Krokodýl vaše rádio a opět se tady něco děje.
1: Krokodýl večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
0: Já už jsou zase tady.
2: Ježíš Maria, týden utekl jako voda. Večernice jsou tady. Nazdar, tady
0: Katka. Katka.
3: A? Moc jsme se těšili.
0: Holky, co budeme dneska dělat, nebo co budete dělat?
2: Prosím tě, tak my se samozřejmě vzhledem k tomu, že je dneska středa, za dva dny tady máme Majales, tak my už se strašně s Elenou ladíme, těšíme se, taky jo, to dneska probereme.
0: Dáte tipy?
2: Dáme tipy.
3: Padne
2: i nějaký zážitky.
0: Jaké si vzít oblečení a... Hele, ještě máme před 22. hodinou, nebojte.
2: Tak hodit sebou, aby za tebe zaplatil, samozřejmě.
0: No, výborně.
1: Krokodýl večernice. Každou středu večer.

0: Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci. Katka se stará o manžela a dvě děti. Elena má dvě děti, přítele a ještě navíc psa Alíka. Co zásadního asi budou rozebírat dnes?
1: 7 minut po 20. hodině a krásný večer vám opět jako každou středu přeji z Krokodýla Večernice. Katka.
2: Elena, ahoj, krásný večer. Tak pojďme hned k tomu, já se na tebe dívám, vypadáš zase fresh, já se opakuju se, už je mi to trapný, ale je to tak. Ale my víme proč, protože Kačka se nám teďka vrátila z takových Libánek v Paříži.
1: Kde to už byla... je trošku jako silný slov.
2: No já si to představuju jako v živých barvách.
1: Myslíš Libánek po 18 letech?
2: Tak je potřeba si to osvěžit. Takže byli jste tam sami, děti, babičky, tetičky, měli jste postaráno.
1: Měli jsme o děti postaráno, přesně tak. Vrátili jsme se po pár dnech z Paříže, kde jsme byli na takové té poznávačce. Bylo to hektický, viděli jsme toho za 5 dnů strašně moc a bylo to super.
2: V nohách 1000 kilometrů.
1: Přesně, bolí mě ještě teď, ale chtěla bych říct, že samozřejmě Paříž jako všechny evropské metropole jsou plný kapsářů, musíš si hlídat věci, je tam strašně moc lidí, je to multikulturní město. Takže první, co nám průvodkyně řekla, hlavně si dávejte pozor na prachy, dejte si to na co nejvíc míst a tak dále.
2: Takže kam jste to schovali?
1: No pozor, já bych to moc neřešila, ale můj muž vymyslel speciální jako ukryt. Mám to povolený říct, prosím vás, jo. Dal si penízky, bankovky do takového igelitového pytlíčku, nahoře udělal dírku a provlíkl si to na trenýrkách tím knoflíkem a nechal si to jako těch trenýrek v těch kalhotech. A já říkám, co když se to vyvlíkne, profrčí to tou nohavicí ven ty peníze, připravíš se o ty prachy potom sám, ne? A navíc říkám, a dokážeš si představit, že jsi v restauraci nebo v obchodě a budeš chtít platit? To si jako začneš rozebírat.
2: No a třeba, když se ti chce na záchod a tak, nebo nedej bože, dojde k nějaké nehodě.
1: A zapomeneš, že to tam máš?
0: Krokodýl Večernice. Každou středu večer. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer, jsou s vámi Krokodýlí večernice. Kači, ty se zvrátila z Paříže a po těch kulturních a kulinářských zážitcích řekni nám, co jsi tam dala za nejvíc exotický jídlo.
2: Eli, tak my jsme samozřejmě si říkali, že musíme vyzkoušet něco ryze francouzského, když už tam jsme, protože třeba se tam znovu zase nepodíváme. Takže můj manžel měl v plánu zkusit žabí stehínka a já jsem chtěla šneky, protože žab se trošku jako štítím, ti šneci mě přijdou takový rostom.
1: Žabičky jsou mě víc sympatický teda než ti šnečci.
2: Fakt? Ono je to teda slizký v oboje, co si budu. Nicméně jsme se usadili do takové krásné francouzské restaurace, obsluhoval nás takovej starší pán, typický Francouz, měl ten velký nos, na hlavě měl baret, prostě bylo to fakt kouzelný. Nicméně tím, že už bylo asi půl druhé, tak mě oznámil s lítostí, že šneci už dneska došli.
1: Šneci už odešli.
2: Takže se odplazili. Takže jsme si teda dali oba dva žabí stehínka, trochu jsem se toho bála, ale musím říct, lidi, nebojte se toho, je to fakt dobrý. Chutná to něco mezi kuřetem a rybou. Bylo to hrozně lahodný. Jako za mě dobrý. Co ty a exotika?
1: Takhle, já teda, když bych měla říct tu exotiku, pro mě všechno, co není knedlo, vepřo, zelo, tak je exotika. Ale dobře, šneky jsem zkusila.
2: Ano.
1: A ne.
2: Fakt?
1: Opravdu ne, já nedoporučuji. Já prostě vidím toho šnečka a šnečku, šnečku, vystrč rušky. A to já nemůžu prostě, nemůžu ho sníst.
2: Ježiš, takhle nostalgicky tak, to máš z dětství zakořeněný.
1: Jsem taková cítě, no.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer.

Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Dolní večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Je 20 hodin 24 minut a vás krokodýle zdraví večernice, krásný večer nebo možná i večírek. Mějte myslí, že někdo takhle ve středu o půl deváté večer už dělá večírek?
2: Když se dívám tady z okna, tak večírek tady jede.
1: Na zahrádce, hospodě,
2: krásný počasí, super. Já musím do toho hned skočit, jak jsme skončili teďka u té exotiky, tak mě to jako nedá, protože já se jako musím pochlubit, že jsem vyzkoušela loni poprvé ústřice, čehož jsem se fakt bála. A fakt jsem říkala, ne, to nestrčím do pusy ani náhodou. Chutnalo mě to, příjemně mě to překvapilo. Moc dobrý.
1: Já teda musím říct, že jsem to měla párkrát taky. Poprvé mě to moc nechutnalo, protože je to fakt slizký, je tam cítit ta mořská voda, ale ten citron tomu dodává takovou jako specifičnost a celý to mám pocit nějak prostě ochutí dobře, že to jako jde. Ale já na to musím mít asi chuť, aby mě to zrovna jako šmáklo.
2: No to je se fresh rybka taková, je to dobrý.
1: Je to hodně fresh rybka. Nicméně, co třeba takový červy nebo pavouk tarantule, teď jsem viděla, že to někde jedli.
2: K jídlu
1: normálně nějak ugrilovaný, upečený, nevím. Jo. Tak dala by si to?
2: Teď mám husí kůži úplně všude.
1: Strašný,
2: hele, no, jako, když bych si měla vybrat, tak si vyberu červa, protože ten pavouk jako představa, nebo chobotnice, jak se ti tam rozlízá a ty se chytáš.
1: A hlavně tam máš jako i ty chloupky a má tu prcinu.
2: No, to šimra v tom krku.
1: Jaký jídlo vůbec třeba tak všeobecně nesnášíš i z těch klasických?
2: Z těch klasických, tak to vím zcela přesně. No. Rajskou polívku.
1: Fakt, Ježiš. Já teda cokoliv rajskýho miluju, já zase nesnáším držťkovou polívku.
2: Mňam, to mám mňam.
1: Fakt, ty no. Kůže tam.
2: To je
1: žaludek, co to je žaludek? Ty kůže jsou na tom
2: nejlepší. Ty jsou taky chlupatý, trošku.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Maminky v akci.
1: Krásný večer, zdraví vás Krokodýlí večernice Elena.
2: A taky Katka, hezký večer vám všem.
1: Tak Kači, v pátek máme svátek další, je 8. května, den vítězství, další volníčko. A tady bude velká, obrovská akce, na kterou my se moc těšíme, Majáles. Tak povídej, jak se na to těšíš?
2: Je to tak, největší hudební událost Krokodýl je samozřejmě vždycky u toho, my tam budeme slavit taky 32. narozky našeho rádia, tak se strašně těšíme. Já se přiznám, že tuhle akci miluju, protože jednak je venku na vzduchu, když vyjde počasí, značka ideál. Jsou tam vždycky super kapely, potkáme se tam my, kolegové, takže si užijeme takový večírek. Pak tam potkáš spoustu známých, který vlastně ani netušíš, že tam na ně narazíš. Já se tam pravidelně potkávám s jednou kamarádkou, kterou zdravím teď do Znojma. Doufám, že poslouchá. No a je to vlastně strašně super. A letos musím teda říct, že se strašně těším na Jirku Korna. Jsem na něho hrozně zvědavá.
1: Všichni se na něho moc těší, jako je to opravdu fenomén, takže to doporučujem.
2: My chceme i fotku teda, ač určitě, to nedělám nikdy, určitě. Tak tohle bych jako ráda. Taky mám ráda Sáru Rika, slovenskou zpěvačku, která není až tak známá, ale doporučuju, zajděte si na ní. Kalin Brňák, výborný. A nevím, jestli teda vydržím, Rudimental jsou hodně pozdě, tak namazat
1: vydržíme.
2: Pod kolenama.
1: Vydržíme, já se taky těším moc, tentokrát beru 12-letou dceru poprvé, takže budeme na té teenage stage, řekla bych hodně, takže budeme hiphopovat, rapovat a tak a těšíme se moc.
2: No to 100%, a doufáme hlavně, že nám klapne počasí, protože mně se jednou stalo, že strašně pršelo a i když jsme se snažili vydržet, tak jsme nakonec museli se přenést pár metrů dál do
1: pláštěnka,
2: takové hospůdky.
1: Kačce prostě pláštěnka. Kazí imič, takže pršet nebude.
2: Nebude.
0: Každou středu večer.
3: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty. Unihoby. Vše pro tvé zelené království.
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Provodí Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer z Krokodýla vám přeji. Večernice, Eli, já se tě musím zeptat. Je to taková věc asi, se kterou se potýká většina z nás, ale stává se ti jako často, že třeba někam jdeš do obchodu nebo jdeš MHDčkem a že jako máš pocit, že někdo vedle tebe úplně nepoužil třeba deodorant,
2: hele,
1: nebo nějakou voňavku?
2: Já nemám pocit. Já to skutečně cítím a dost často. A řekla bych, že... že MHD to bývá často, a nebo třeba ve frontě v obchodě, tak to já jako fakt tajím
1: dech. To jde z fronty pryč,
2: tajím dech, no tajím dech a dlouho vydržím.
1: Mně se to teď totiž stalo před pár dny, že jsem šla do zdravé výživy. Já žiju strašně zdravě.
2: Ano, je to vidět. Je to vidět.
1: A šla jsem do obchodu a za mnou šel nějaký jako týpek, chlápek, a já už jsem z dálky za sebou cítila, že to jde přede mnou, ten puch.
2: Se to linulo.
1: A já říkám, pane bože, tak jsem zalezla mezi ty regály, kličkovala jsem tam jak zajíc, abych mu jako utekla, a ten chlápek kličkoval úplně stejnou trasu jako já, tak jsem se zastavila a říkám, no nic, tak hluboký nádech a zadržet dech.
2: Takže třeba podobná strategie.
1: Hele, jako byl tam tak dlouho, že jsem samozřejmě s tím dechem nestačila. Takže budu muset asi začít se doma třeba ve vaně potápět, abych to natrénovala.
2: Jo, musíš jít za nějaké ty lekce freedivingu, jo, abys to vydržela.
1: Přesně tak, no.
2: No, tak ano, ty zkušenosti jsou velmi nemilé a určitě je dobré používat deodorant, a já mám jenom strach a modlím se, aby na Majalesu nic takového se nedělo a aby jsme si tam užívali ten fresh vzdoušek a nikoho takového jsme tam nepotkali.
1: Ano, takže přátelé, doporučujeme doma se pořádně, než na to výstaviště vyrazíte na Majales s krokodýlem, pořádně se napajcujte, protože pak musíte všechny deodoranty a spreje nechat u vstupu, nemůžete to pronést sebou, je to zakázaný, jo, takže sebou nic netahejte, ale doma pořádně tričko,
2: takže mikino, pořádně šplichačka, velká.
1: Jedem.
0: Krokodýl Večernice. Každou středu večer.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci. Katka se stará o manžela a dvě děti. Elena má dvě děti přítele a ještě navíc psa Alíka. Co zásadního asi budou rozebírat dnes?
1: Krásný večer, zdraví vás Krokodýlí večernice. A my jsme moc rádi, že jste s námi tu hodinku vydrželi. A doufáme, že nás teď poslouchají hlavně maminky.
2: Ano, maminky hlavně proto, protože v neděli slavíme svátek, bude den matek a to znamená, že chceme vám všem do rodin, kde ty maminky máte připomenout, abyste na ně nezapomněli, taky to chceme vzkázat hlavně k nám domů, protože my ty dárečky prostě chceme.
1: My se těšíme na ty dárečky, ale je teda pravda, že mě se dneska moje děťátko zeptalo, co bych si přála na den matek a já jsem tím dětským hláskem řekla, že bych byla moc ráda, kdyby na mě byla hodná a měla mě ráda a ona se mě jako vysmála úplně.
2: Holka jedna drzá, na holou, 25. No a co tak vnímáš na tom mateřství, že je vlastně jako nejhezčí, když tě teda nezlobí?
1: Hele, no tak to zlobení k tomu určitě patří, ale krásný je, že prostě jste spolu každý den a je to taková ta bezpodmínečná láska, prostě jste spolu vždycky v dobrým, ve zlým.
2: To mazleníčko,
1: a je to na pořád, prostě navždy. Ano, a mazlíme se to, já úplně zbožňuju takový to, ještě oni jsou takový hladoučký, ty děti,
2: no, už trošku ti pubertáci taky smrdí potem, co si bude.
1: No tak lehce, no tak ale my to jako prevenci určitě zajišťujeme
2: to důkladně. My taky, to je důležitý, to jsme tady dneska rozebrali, tak si to dáme po třetí deodorant je potřeba, přátelé.
1: Ano.
2: No a jinak vzkaz samozřejmě taky pro všechny maminky, co nás teďka poslouchají, jste skvělé dámy, na chyby máme všechny právo, protože děláme a chybujeme úplně všichni a my vám přejeme, ať si ten den matek v neděli krásně užijete a vzkaz taky samozřejmě pánům, protože na ně nezapomínáme, vy jste taky senzační, ale vy přijdete na řadu až třetí neděli v červnu, kdy bude Den otců.
1: Ano, Den otců. Ten přijde taky, takže máte se na co těšit.
2: No a teď už přijde kdo?
1: A teď už přijde Jareček a s krokodýlem do pelíšku. A my vám přejeme
2: krásný večer.
1: Dobrou noc.
2: Pa, pa, pa.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer. Krokodýlí zvuky. Prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 98 000 korun. Zítra má.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: V bosonohách začne v pondělí 18. května platit kyvadlová doprava řízená semafory. Důvodem je rekonstrukce Pražské ulice. Pro rezidenty zásobování a hromadnou dopravu bude průjezd zhruba kilometrovým opravovaným úsekem umožněn. Ostatní čeká 13 kilometrů dlouhá objížďka. Nejvyšší soud se letos poprvé připojí k festivalu Open House Brno, který každoročně otevírá veřejnosti architektonicky významné a běžně nepřístupné budovy ve městě. Devátý ročník festivalu se uskuteční od 15. do 17. května. Na Žlutém kopci na konci Tomešovy ulice vzniklo nové parkourové hřiště, které návštěvníkům nabízí široké spektrum překážek. Stane se součástí nově budovaného parku, který v části Žlutého kopce vzniká.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Krokodýl.

0: Na vlně Krokodýla si užíváte Hit za hitem, Jarek vám přeje krásný poslech, pohodovou 6. květnovou noc, před námi skvělé hity, které si budeme vychutnávat, tak pojďme na to, příjemný poslech.
1: Krokodýl.

Příjemný pohodový poslech ve vysílání Krokodýla s vámi Jarek. Dneska Radoslav slaví svůj svátek a my přejeme všechno krásné. Oslavte si, Radoslavové, svůj den, svůj krásnou 6. květnovou sváteční noc.

0: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 98 000 korun.

0: je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Žiju příběh z Leporella. Skládám stránku ke stránce.

Další hitovka připravena je pro vás, pro všechny, pro dobrou náladu, co nás ladíte a posloucháte v Břeclavi na 99,1 FM. Tak pěknou noc a stále užívejte. Hit za hitem.

0: But you're just a boy.
1: Dobrý večer, Brno a celá jižní Moravo. Rádio

Krokodýl s vámi. Jarek přeje krásný poslech. Dnes v rámci České republiky máme Den matek a ten si užíváme a vychutnáváme. A já věřím, že jste popřáli maminkám a poslali jim další hit u nás na Krokodýl.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

Skvělý poslech přejeme z Krokodýla, vás všechny zdraví Jarek a my se jdeme podívat do historie dnešního dne. Právě dnes v roce 1991 byly vyhlášeny a to Národní park Šumava, kam rádi vyrážíme, a hlavně Národní park Podyjí. Ten byl také v roce 1991 vyhlášen tady pěkně u nás na jihu Moravy. Můžete se vydat v okrese samozřejmě Znojmo, užít si to tam, teď si užijte další hity. No a my zdravíme do Znojma a okolí, kde nás ladíte na naší znojemské frekvenci Krokodýla 96,2 FM.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

Blíží se nám půlnoc, užíváte si ty krokodýla, což je dobře. Nezapomeňte, že krokodýl má pro vás vždycky něco navíc. Vyhrávat můžete celý víkend a třeba hned zítra po ránu pro vás máme prachy přímo do ruky. Ano, naší soutěži krokodýly zvuky, prachy do tvý ruky. Držte vlnu krokodýla, vyplatí se to. Jarek teď přeje hezký poslech a krásnou noc.

Dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: vojákům zraněným zbavuje kotelny. Já myslím, že ekolog je ten, kdo spravuje auta, vystavuje sochy a tak v muzeu.
1: Vynalezl třeba trávu nebo plaštice.
2: Kdo je to ekolog, to nás zajímalo a ptali jsme se našich nejmenších posluchačů. Díky za to, už jdeme za dalšími hity. Užijte si je. Jarek Hmala přeje hezký poslech.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

víc se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: je mi nejlíp.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den.
1: Rádio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Do brněnské zoo vyrazíme právě teď na vlně krokodýla. Kapibaři tam září, ano, s kapibařími mláďaty se v brněnské zoologické zahradě pomyslně roztrhl pytel. Začátkem dubna tam na svět přišla hned tři, v polovině měsíce se k ním přidali další dva sourozenci. Malí hlodavci už směle proskoumávají venkový výběh a baví vás, návštěvníky, a samozřejmě nejenom oni. Spousty dalších zvířátek, tak vyražte do brněnské zoo, užijte si to tam, teď si užijte další hety u nás na krokodýlu.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.